0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

čtyřek rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

těším, když mé tělo potěšíš, u tvých nohou zabaleným mlhou spím. Rád tě potěším, dámo z duší otela,

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném a s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Nové Žalmanovo album A Tomáš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

znovu skotskou krajinu, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

Posloucháte folková polazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z 80kového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kdy Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkanej, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízal a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba kluk umřel za času, pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času svou lásku jedné noci opustil.

lásku třeba pohořel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hlubin, a že lidi opustí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
2: ano,
1: všem.
2: Já
1: a
2: posílám taky na dálku, ano, Patrikovi, Kateřina Macháčková. A zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi jednou, tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo, nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám z vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. Čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy si, jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milosvaný, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezli špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Je. Co se vám tam zakutálelo?
4: To takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček.
3: Ne,
2: já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Copak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolf, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady v brašničce na... Ježíš, já tady, milospane, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milospane, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se. Vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospane, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kam je vám kohoutek, vidíte to? Kikiriki kohoutek, jo, kap. No, podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte, Francouza. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se. Nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
5: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady pohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel.
0: Rado.
1: Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli
0: ne,
1: ještě
0: to,
1: se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Zdravím pana Patrika. A zdravím profesorku Královou.
5: Ano, děkuji.
6: Můžu. A asi bych dal Bčko.
4: Dobře.
5: Bčko, děkujeme.
4: Vítejte Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
7: Dobrý den, Brian z Martina.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Aj vám, ano. Dovidenia.
4: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
4: Dobře.
5: Ano, děkujeme.
4: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec zvítězil Pepík.
5: Náhlovský.
4: No jo, Ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party. Tato ukázka to u vás vyhrála.
5: Vaše Aneška.
9: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
10: Tak jako
9: má to svůj důvod.
10: Jo?
9: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví. A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
10: tak
9: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi, jako
10: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient, to, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti, já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma, hypochondr, jo, to je taky nemoc, to má diagnozu, to má číslo, tak když někdo, hypochondr je nemocnej.
9: To jsem nevěděl.
10: Hypochondr je nemoc, dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
9: To má svoje číslo jako diagnozu?
10: No, vlastně, chudoba je nemoc.
9: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
10: Chudí řadě sedějí zbohatlí, ty pozor. Chudí na sedí tamhle.
9: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním stavu.
10: Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc stěžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo. Tak vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některé nemoce nebo některé věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, říkal si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Říkal si, a já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým se podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malu umlátím a mě píská průduška.
9: Ano.
10: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm A já v té trně se tam šdu, dovody už mě měl hlásit, že nejvýše to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl.
9: No. Celkem 40, že jo, ano, celkem 40.
10: Celkem 40. Ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by něco jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam to, že zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
9: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
10: A konec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty jsi tu
9: byli. Slipy taky proděravělý.
10: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
9: Jak to?
10: Tak jsem je použil jako síťku na motýlky.
4: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy, ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
5: Já nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
4: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
5: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
4: Vy musíte dát budíka.
5: Ano, berou po hodině ty prášky. A já už mám takovou teď věc, že často se mi zkusí.

0: klasifikaci školní, jako používání, jako kombinace léku.
1: Jak?
0: Říkala,
1: vy
0: tady to...
1: To za to, že ano, doktor, ne?
0: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
1: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
0: tak
1: co
0: já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení jo. a že to nepomáhá. Jo.
1: Jo.
0: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
1: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
0: Ano, humor.
1: Takže...
0: Smích, legrace
1: ano,
0: a humoriáda.
1: Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. To nakoupilo a tam je to takovýhle. Pak ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tady v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževská, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuju.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte ano,
4: se
3: vám taky.
4: Háčko.
1: Háčko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdovný, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyším, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu,
7: ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby
8: no.
7: Bylo veselo, jako,
8: vlastně,
7: jo?
8: No,
7: ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
8: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No?
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej
7: fort. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty, ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset to umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor jako, jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já, když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak už nechtěla nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkou, jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
1: a teď
3: napůl pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už jako
3: týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle,
3: už jsme měli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No. Tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha,
3: no.
1: Vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo.
1: Jo.
3: Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím
3: to bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Jinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i leco vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká? Kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobně, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavili vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a byl jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli
6: takhle... Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartované takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné. A vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem, pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko. A mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí. A když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo, že jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií, ne?
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prima, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivoš Moldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900, volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokavy. Zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No tak já nejsi země.
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala, nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna, aby šetřil papírem. Ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního, posá okraj dolní,
5: no, no.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. A pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo?
5: Na večírcích jste si četli a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no, věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá. A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já Já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem v Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: 5 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. Karlovy Vary vybírají firmu, která postaví novou lávku v lokalitě u Prádelny. Na železniční trati ze Sokolova do Kraslic začala týdenní výluka. V dětských čajích All Nature bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Karlovy Vary vypisují výběrové řízení na rekonstrukci lávky přes řeku Ohři v Dolních Drahovicích. Nahradit by měla dosavadní dosluhující přemostění, které sousedí s krajskou páteřní cyklostezkou. Pokud se firmu podaří vybrat, stavební práce začnou pravděpodobně až příští rok, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
1: Lávka u Prádelny je připravena k rekonstrukci, protože už tu rekonstrukci opravdu vyžaduje. Bohužel u prvního výběrového řízení se nám přihlásila pouze jedna firma a byla zhruba 40-50% nad směrným rozpočtem, takže jsme výběrové řízení museli zrušit a vyhlásili jsme ho znovu. Rozpočet je kolem 9 milionů korun.
0: Na železniční trati mezi Sokolovem a Kraslicemi včera začala týdenní výluka. Důvodem je oprava kolejí, výhybek a železničního přejezdu v Oloví. Osobní doprava je v celém úseku nahrazena autobusy, které jezdí podle platného vlakového jízdního řádu. Přeprava kočárků jízdních kol nebo vozíků bude v autobusech omezena, pokračuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
2: Na trati mezi Sokolovem a Kraslicemi dojde k opravě kolejí, výhybek a další související údržbě. Z toho důvodu je v dotčeném úseku od úterý 25. srpna do pondělí 31. srpna zavedena náhradní autobusová doprava.
0: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027. Druhá do března 28. Americké námořnictvo podle prezidenta Donalda Trumpa odminovalo Hormuzský průliv. Podle něj odstranilo nebo zničilo všechny miny v mezinárodních vodách průlivu. Trump zároveň varoval Irán, že Spojené státy okamžitě zničí jakoukoliv loď, která by v průlivu umisťovala nové miny. Hormuzský průliv je podle Trumpa otevřený. Navzdory tomu v něm ale doprava zůstává kvůli americko-íránské válce minimální.
3: Sport.
0: Slovinec Tadej Pogačer vyhrál o více než 2,5 minuty čtvrtou etapu na cyklistické Vueltě v Andoře. Do úniku se dostal zhruba v polovině závodu, už 50 kilometrů před cílem. Slovinský šampion Tour de France tak dojel pro druhé vítězství na letošní Vueltě a zůstává v čele celkového pořadí.
3: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Odpoledne se mohou srážky objevit výjimečně na horách a bude místy ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý proměnlivý večer východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Teď časně ráno nemáme na silnicích Karlovarského kraje hlášené žádné nehody ani komplikace, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Všem dobré jitro, spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do středy 26. srpna a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já pro vás otevírám ranní vysílání aneb Dobré ráno, v němž vás hned na začátek čekají písničky od skupiny Divokej Byl a zpěváka Václava Neckáře. V ranní anketě s dětmi Ahoj rádio se možná dozvíme, co je to parodie, a budeme také blahopřát zpěvačce Shirley Manson, která slaví dnes 60. narozeniny. Ale bohužel hned na začátek tu mám pro vás smutnou zprávu. Hudební svět totiž včera večer přišel o nejslavnější americkou country zpěvačku. Královna americké country, autorka písniček, herečka a taky filantropka Dolly Parton zemřela ve věku 80 let. My si její hlas poslechneme v dobrém ránu v duetu s Kennym Rogersem v písni Islands in the Stream, a to hned po ranní anketě Ahoj rádio, tak si na to počkejte. Je 5:05.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to parodie?
1: Že když je třeba Harry Potter a teďka se na něj udělá parodie, že třeba mluví sprostě a takhle.
2: Že třeba něco sprostě natočí na internet.
3: Ty je to větší sranda a takhle.
4: Že něco přebědí ty normální slovo na sprostý.
1: Že když je třeba něco smutný a najednou teďka parodie z toho udělají, že je to

0: V začínajícím dobrém ránu jsme si poslechli krásný duet dvou velikánů americké country hudby, Kennyho Rogerse a Dolly Parton. No zatímco Kenny Rogers opustil hudební svět před 6 lety, tak s Dolly Parton se loučíme právě dnes. Královna americké country za 6 desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů hudebních nosičů a složila na 3000 písniček. Zahrála si také v několika filmech a získala spoustu cen a ocenění. Dolly Parton byla držitelkou několika cen Grammy, získala i čestného Oscara, byla filantropka a zapsala se do historie jako nejprodávanější interpretka country hudby všech dob. Počasí. Je čtvrt na 6, venku máme zataženo až oblačno a teploty se pohybují od 11 do 15 stupňů Celsia. A dnes očekáváme oblačno až skoro zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Odpoledne se mohou srážky objevit výjimečně na horách a bude místy ubývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18. Stupni. Vane slabý proměnlivý vítr, večer to bude vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Z desky Údolí včel nám naservírovala svou pěknou písničku Kovboj zpěvačka Anna K. A jiné teď budeme blahopřát. Zrzavé vlasy, ostrý pohled a hlas, který poznáte po několika vteřinách. Shirley Manson se v polovině 90. let stala frontmankou skupiny Garbage a jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší alternativní rockové scény. Naspívala hity Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains i titulní píseň k bondovce Jeden svět nestačí. Letos v červnu se Garbage po více než 20 letech vrátili taky do Česka a zahráli v pražské Lucerně. No a dnes zpěvačka slaví 60.
1: Shirley Mansonová se narodila ve skotském Edinburghu. Hudební kariéru začínala už v 80. letech, nejprve jako klávesistka a doprovodná zpěvačka. Později se postavila k mikrofonu. Zpívala třeba ve skupině Angel Fish a právě tam si ji všimli tři američtí hudebníci, kteří dávali dohromady novou kapelu. Jmenovali se Duke Ellington, Steve Marker a Butch Vig. Poslední z nich už byl tehdy velmi známým producentem, stál například za album Nevermind od Nirvány. Do své nové kapely hledali zpěvačku. Shirley Mansonová se k ní přidala v roce 1994 a o rok později vyšlo debutové album Garbage. Prodalo se ho přes 4 miliony kusů a písně jako Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains udělali z Garbage jednu z nejúspěšnějších alternativních kapel 90. let.

0: awake, Mommy.
1: I'm working.
0: But you promised.
1: Patience is a virtue, Savannah. To tolerate delay. It implies self-control and forbearance, as opposed to wanting what we want when we want it. Something to think about.
2: V seriálu Terminátor příběh Sary Connorové stvárnila šéfku technologické společnosti Catherine Weaverovou, která je ale ve skutečnosti Terminátor typu T-1001 z tekutého kovu. Ke kapele se ale vždycky vracela. Loni Garbage vydali už 8. studiovou desku Let All That We Imagine Be The Light. A letos v červnu se po více než 20 letech vrátili také do Česka. Ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny zazněly nové skladby i staré známé hity. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Výstavba nového přesýpaného mostu přes železnici v Chebu pokračuje další fází. Dělníci začínají osazovat masivní betonové dílce pro jeho nosnou konstrukci. Na staveniště v Dylenské ulici je dopraví těžké soupravy a do kolejiště usadí speciální 80-metrový jeřáb. Stavba mostu vyjde na více než 160 milionů korun. Na železniční trati mezi Sokolovem a Kraslicemi včera začala týdenní výluka. Důvodem je oprava kolejí výhybek a železničního přejezdu v Oloví. Osobní doprava je v celém úseku nahrazena autobusy, které jezdí podle platného vlakového jízdního řádu. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Podvodné zprávy požadují úhradu nezaplacené účtenky a obsahují odkaz na web. Ten má z lidí vylákat údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Společnost Cream přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některá zboží ze Spojených států. Od 8. září se za něj budou platit cla ve výši 15, 25 nebo 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 410 miliard korun. České reprezentantky Pavlína Flemíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do dnešního semifinále. A dnes bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chodově na Sokolovsku je uzavřený most na silnici 3. třídy číslo 1812.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemné probouzení se do nového rána přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je středa 26. srpna a svátek mají Luďkové, kterým budeme určitě blahopřát po 6. hodině. No ale teď to pro vás máme Janka Ledeckého v písni Budu všechno, co si budeš přát a za malou chvíli se dozvíte, jaké události dnes očekáváme. Tak ať se máte s námi hezky, je 5:30.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: prdí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Příjemné vstávání přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. I dnes se máte na co těšit. Dnešní dobré ráno, které se nám rozjíždí, bude i dnes ve znamení zajímavých informací z našeho regionu, pravidelných rubrik, příspěvků a reportáží a samozřejmě plné pěkných písniček. No a právě teď nám ho vyplnila i píseň od Vabyho Daňka Stromy. Za 5 minut bude 6:45 a co se očekává? Tak sněmovna dnes bude pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vládní tábor veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu napadne u ústavního soudu. Koalice na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Jak řekl předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura po včerejším jednání koaliční rady. Chce, aby o tom sněmovna jednala dříve než o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Oba body by se ale podle něho měly dostat na program sněmovny před říjnovými komunálními a senátními volbami. Ze všeho nejdříve chce ale v dolní komoře parlament znovu jednat o sporném stavebním zákonu anebo o předloze o obnovení elektronické evidence tržeb EET. Český statistický úřad by měl podle ministerstva vnitra dnes odpoledne po 16. hodině zveřejnit přehledy o tom, kdo všechno byl letos připuštěn k říjnovým obecním a senátním volbám. Informace by měly být tradičně k dispozici na volebním webu. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat situací okolo bezpečnostní prověrky generálního ředitele. Tu se Michal Krapinec nedávno rozhodl vrátit. Uvedl, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Požádal proto radu, aby situaci posoudila. Prověrka byla podmínkou přijímacího řízení na post šéfa národního dopravce, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. Do konce mandátu mu zbývá zhruba půl roku. A symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dnes odehraje před zahájením své 92. sezóny tradiční koncert v pražské Valštejnské zahradě. Vystoupení pod širým nebem nabídne klasickou i filmovou hudbu. Druhý koncert se uskuteční 27. srpna. Vstup na koncerty je zdarma.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 6:45 a 1 minuta, venku máme zataženo až oblačno. Teploty se pohybují mezi 11 až 15 stupni Celsia a čeká nás zvětšená oblačnost s občasnými srážkami. Bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude docházet k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty povyskočí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a večer to pak bude vítr převážně východních směrů. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den většinou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Hezké ráno, 6. hodina, spolu se zprávami to bude už za 9 minut a kam vás pozveme právě dnes? Stará řemesla představí na kurzu pro veřejnost od 13 do 18 hodin šikovní řezbáři a dráteníci v Ostrovské městské knihovně. Loučení s prázdninami připravila od 14 do 17 hodin městská knihovna v Chodově. Příchozí budou malovat na beton před knihovnou a připraveno je i tvoření pro děti a balónkování. Přední česká malířka Ivana Lomová představuje v Karlovarské Becherově vile takzvaná díla zamrzlá v čase. Tedy soubor 13 filmových maleb inspirovaných televizní obrazovkou, v níž autorka zachycuje statické filmové interiéry doplněné o zvukové sestřihy z vybraných filmů. A v druhé části výstavy pak není zdrojem film, ale autorčiny rodinné fotografie. Výstava nazvaná Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svědců, jejichž zdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Chebská galerie 4 připravila výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava, ženský akt. A právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina Dea Lucis Umbra. A Ašské muzeum připravilo výstavu místního rodáka a všeuměla Marka Boháče. Ten vyrábí zajímavé věci a zařízení od malých drobností až po důmyslné stroje.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Rekonstrukce ostrovského ekocentra skončí v listopadu. V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku se opět otevřela lávka přes Ohři. Neznámí útočníci zneužili server i rozhlas v dezinformační kampani. Dnes bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Ostrov u Karlových Varů pokračuje v rekonstrukci ekocentra, které je součástí městského domu dětí a mládeže. Stavební část projektu vyjde na více než 10 milionů korun. Město investici částečně financuje z programu Spravedlivá transformace. V současné době dělníci dokončují stavební část a město začíná s pořizováním nového vybavení, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
3: Ekocentrum probíhá v časovém harmonogramu, zatím nejsme mimo časový plán. Do konce listopadu by mělo být hotovo. V současné době rada schválila výběrové řízení na dodávku interiéru, to znamená vybavení nábytkového a počítačové techniky.
2: Lávka přes Ohři v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku je od včerejška opět průchozí. Dřevěné přemostění město rekonstruoval rok. Lidé teď můžou lávku využívat v režimu předčasného užívání stavby. Na místě ale stále stojí dočasné oplocení. Město proto žádá o zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních pravidel, pokračuje nezávislý starosta Marek Matoušek.
4: Zhotovitel už bude dodělávat ty věci kolem, co je povrchová úprava, obrubníky, něco ještě musí dobetonovat a samozřejmě to poslední bude montáž zábradlí. Omezení tam jsou pouze pro cyklisty, jinak tam žádná omezení nejsou.
2: Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
5: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
6: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
5: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
7: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
5: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Při explozi v ukrajinském samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných, uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím nezveřejnili, podle nich se ale jedná o válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři evakuovali místní obyvatele. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi. Sport. Tenisti Jakub Menčík s Karolínou Muchovou jsou v semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ve čtvrtfinále zdolali v New Yorku domácí dvojici Paul Navarová 2-0 na sety. V soutěži, která předchází hlavnímu programu, naopak vypadl česko-britský pár Kateřina Siniaková a Henry Petten. Dvojice složená z nejlepších deblových hráčů planety podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému duu Monfils Svitolinová v závěrečném super tiebreaku.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude docházet k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý proměnlivý večer, převážně východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 210 mezi Rotavou a Kraslicemi na Sokolovsku se stala dopravní nehoda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A hlavně bezproblémový start nového dne přejeme vám všem, kteří ho načínáte v naší společnosti. Je 6 hodin a 5 minut a po písničkách od Ivana Hlase a Michala Davida budeme blahopřát. Taky si v dobrém ránu popovídáme s meteorology o počasí a slovo dostane i sport. Fotbalisté Sokolova vyřadili v českém poháru Českou Lípu a teď přivítají další druholigový celek Vlašim. Tak si na to počkejte a vstávejte a posnídejte s námi.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 12 minut po 6. a dnešní ráno si užíváte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dnes je středa 26. srpna a připomeňme, že v tento den padly ve významných bitvách dva čeští králové, Přemysl Otakar II. A Jan Lucemburský. No ale kdo dnes ze známých osobností oslaví narozeniny? 51. narozeniny oslaví český profesionální cyklista Michal Kalenda. 78. narozeniny oslaví slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová. 55. oslaví mexická herečka a zpěvačka Thalia. A známý nigerijský zpěvák, hudebník a producent Dr. Alban oslaví 69. narozeniny. Tak patříte-li také k dnešním narozeninovým oslavencům, tak přejeme jen to nejlepší. Ještě připomeňme, že na dnešní den připadá Mezinárodní den psů, tak nezapomeňte na nějakou tu dobrotu a pamlsek pro vašeho zvířecího parťáka. A dnes pozdravíme všechny Luďky, kteří mají svátek. Mužské křestní jméno Luděk může mít slovanský nebo německý původ. Slovanská verze výkladu nás zavádí ke jménům Ludomír či Ludoslav. Šlo by pak o odvozeninu těchto jmen a překládalo by se jako tato jména, tedy mírumilovný nebo mír oslavující. No a další verze výkladu jménu přisuzuje německý původ a spojuje ho s německým jménem Ludvík. Význam jména by pak byl slavný válečník nebo proslavený bojem.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ranní společnost vám dělá Český rozhlas, je 7:15 a v dobrém ráno plném informací a pohodové muziky přinášíme také dnešní předpověď počasí. A jak dnes tedy bude, to nám poví meteorolog Josef Cink. Vítám vás ve vysílání, dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak začneme nejprve aktuální situací, do jakého rána se probouzí naši posluchači.
2: Tak nad Karlovarským krajem se nám udržuje zvětšená oblačnost, máme zataženo nebo skoro zataženo, no a teploty ty se pohybují v těchto chvílích většinou mezi 12 až 14 stupni Celsia, na horách ten interval teplot je pak mezi 10 až 13 stupni.
1: Uh-huh. A jak bude tedy přes den?
2: Tak počasí u nás v současnosti ovlivňuje ustupující frontální vlna. Více oblačnosti tak bude v tom dnešním úvodu, teď po ránu a dopoledne bude tedy většinou zataženo až oblačno. Ojediněle se mohou z této zvětšené oblačnosti objevit ještě na některých místech i lokální přehánky, případně v průběhu dne i bouřka. Odpoledne by srážky nebo případné srážky měly ustávat a k večeru pak by mělo docházet i k postupnému zmenšování oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty ty vystoupí z těch stávajících hodnot odpoledne na 19 až 22 stupňů. Na horách v 1000 metrech tam očekáváme ten dnešní maxima většinou kolem 15. No a vítr ten povane dnes pouze slabý, proměnlivý, večer pak východní s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Ještě doplním biometeorologickou zátěž, ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den středu 26. srpna a já děkuji meteorologovi Josefu Cinkovi. Přeji vám pěkný den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Určitě jste poznali hlas a písničku od zpěvačky Evy Farné. V dobrém ránu nám dospívala Boží mlejny Mellow a za 6 minut bude 6:30. Fotbalisté Sokolova přivítají v českém poháru v 17:30 druholigovou Vlašim. Pro celé město, klub i fanoušky Baníku půjde o malý fotbalový svátek. Více už řekl Českému rozhlasu sokolovský trenér Lukáš Kislinger.
1: Lidé v Sokolově si zaslouží vidět konfrontaci s týmy z vyšších soutěží. Pro kluky v kabině je to odměna za poctivou práci a možnost ukázat se před skvělou kulisou. Chceme, aby na nás byli fanoušci pyšní a aby fotbal v Sokolově dělal všem radost.
2: Přeje si trenér Baníku Lukáš Kislinger. V předchozím pohárovém klání jeho svěřenci vyřadili po výsledku 3-1 nováčka druhé ligy Českou Lípu.
1: Každá výhra s týmem z vyšší soutěže je pro kabinu určitým potvrzením, že to, co děláme na tréninku, má smysl. Určitě nám to zdravé sebevědomí dodalo, ale rozhodně ne přehnanou spokojenost. Brali jsme to jako skvělý test a důkaz, že umíme plnit taktické věci a konkurovat týmu z vyšší úrovně.
2: Vlašim bude co by stabilní účastník druhé ligy ještě o něco těžším soupeřem než Česká Lípa. Kvalitu soupeře, který působí o 2 patra výše, respektuje také sokolovský kouč.
1: Ale rozhodně se nejdeme jen bránit nebo se soupeře bát. My se připravíme tak, abychom předvedli náš dynamický rychlý fotbal, byli na hřišti aktivní a udělali maximum pro další dobrý výsledek a abychom uspokojili naše diváky.
2: Sokolov zatím prožívá dobrý úvod sezony. Ze 4 utkání v součtu 4. ligy a MOL Cupu zvládl 3 vítězně.
1: Výsledky jsou odrazem toho, jak kluci přistoupili k přípravě a kolik práce na hřišti nechávají. Zároveň ale zůstáváme nohama na zemi, protože sezóna je dlouhá a tohle je teprve začátek. Každopádně radost dobrého vstupu máme, ale soustředíme se na další zápasy, které nás teď čekají.
2: Po střetnutí s Vlašimi čeká Baník o víkendu další souboj ve 4. lize. V neděli dopoledne přivítá celek Štětí.
1: V soutěži přistupujeme s velkým respektem, protože 4. liga má svou kvalitu a žádný zápas tu není zadarmo. Naší ambicí je hrát atraktivní, zároveň náročný fotbal a jít do každého utkání s cílem zvítězit. Nechceme zbytečně létat v oblacích, ale ani se nechceme schovávat za alibi.
2: Konstatuje sokolovský trenér Lukáš Kislinger. Pohárový duel jeho Baníku s Vlašimi má výkop v 17:30. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj podpoří dotací 100 000 korun rozvoj klinické logopedie. Peníze půjdou na revitalizaci ambulance pro děti i dospělé. Lidé na místě získají kompletní péči od diagnostiky až po samotnou terapii komunikačních obtíží. Lávka přes ohřiv Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku je od včerejška opět průchozí. Dřevěné přemostění město rekonstruovalo rok. Lidé teď můžou lávku využívat v režimu předčasného užívání stavby. Na místě ale stále stojí dočasné oplocení. Město proto žádá o zvýšenou opatrnost. V karlovarských Bohaticích vzniká park s dětskou železnicí. Dobrovolníci tam uklízejí opuštěný pozemek a upravují jeho terén. Teď dokončují násep pro budoucí kolejiště. Pravidelný provoz plánuje spolek Parková železnice Karlovy Vary zahájit příští rok na jaře. Geologové objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Na počest vědce Jiřího Králíka z Vysoké školy báňské v Ostravě ho pojmenovali králikit. Připomíná krystaly soli kamenné a je tak drobný, že není vidět běžným mikroskopem. Polské soudy vydali příkazy ke vzetí do vazby 14 ruských soudních lékařů. Jsou podezřelí z nesrovnalostí při pitvě obětí letecké katastrofy u Smolenska v roce 2010. Informuje o tom polský rozhlas. Jde celkem o 63 nesrovnalostí ve forenzních zprávách a záměnu 8 těl. A dnes bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dopravní nehoda na silnici 210 u Kraslic na Sokolovsku by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krátké zprávy s Matějem Štechem skončily v 7:30 a na vše ranní vysílání vyplní už za moment pozvánka k poslechu našeho odpoledního vysílání, také pravidelné kalendárium a právě teď i písnička od zpěvačky Hany Zagorové, jejíž čtvrté výročí úmrtí si právě dnes 26. srpna připomínáme.

Vaším ranním společníkem a průvodcem dnešním ránem je Český rozhlas Karlovy Vary. A mohlo by vás zajímat, s kým si budeme povídat ve studiu dnes odpoledne. Tak já prozradím, že hostem dobrého odpoledne bude krajská radní Andrea Pfeffer-Ferklová, která připomene pětileté výročí od zápisu lázeňských měst do seznamu UNESCO. Tak tento rozhovor si nenechte ujít dnes po 15. hodině. No a nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz, kde najdete čerstvé informace z našeho regionu i třeba přehled písniček, které vám hrajeme. No a teď vás doufám potěšíme písničkou od německé formace Bad Boys Blue, po níž nabídneme přepověď počasí. Tak ať se vám hezky vstává do středečního rána.

0: počasí.
1: Přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem. V našem regionu máme zataženo nebo skoro zataženo. Ve východní polovině kraje se vyskytuje místy slabý občasný déšť. Teploty se pohybují mezi 12 až 14 stupni Celsia a na horách mezi 10 až 13 stupni. A čeká nás zvětšená oblačnost s občasnými srážkami. Bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Odpoledne a večer budou pak srážky ustávat a bude docházet k částečnému ubývání oblačnosti. Denní maxima dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, večer to pak bude vítr převážně východních směrů. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1. Ještě pár sekund a bude 6:45. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
2: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
3: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
5: Karlovarský kraj přispěje na rozvoj klinické logopedie. V Karlových Varech vzniká park s dětskou železnicí. Poslanci by měli znovu hlasovat o novele měnící rozpočtová pravidla. Dnes bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj podpoří dotací 100 000 korun rozvoj klinické logopedie. Peníze půjdou na revitalizaci ambulance pro děti i dospělé. Lidé na místě získají kompletní péči od diagnostiky až po samotnou terapii komunikačních obtíží. Podrobnosti doplňuje mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
6: Peníze poslouží také k úpravám ordinace, včetně čekárny, pořízení nábytku, terapeutických pomůcek, odborných testů a potřebných licencí. Klinických logopedů je přitom v Karlovarském kraji dlouhodobě nedostatek a objednací doba u podpořené specialistky dosahuje přibližně 2 let. Situaci by mělo pomoci zlepšit také otevření její druhé ordinace v Sokolově, které se plánuje na začátek září tohoto roku.
5: V Karlovarských Bohaticích vzniká park s dětskou železnicí. Dobrovolníci tam uklízejí opuštěný pozemek a upravují jeho terén. Teď dokončují násep pro budoucí kolejiště. Pravidelný provoz plánuje spolek Parková železnice Karlovy Vary zahájit příští rok na jaře, říká jeho předseda Jan Plomer.
7: Chtěli bychom jezdit každý víkend od května do konce září, plus navíc bychom chtěli nějaký velikonoční akce, halloweenskou akci a možná něco na advent. Nicméně tady to bude takový běžný komerční provoz, ale pro sousedy nebo školy bychom chtěli mít otevřeno podle jejich potřeb.
5: Poslanci se ráno vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po zhruba 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil kvůli vetu prezidenta. Koaliční poslanci ho chtějí přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost. Pokračuje místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
8: Prezident dal vlastně možnost vládním stranám znovu projednat zákon o rozpočtové odpovědnosti, zákon, který my nazýváme zákonem o vyšším dluhu. Tahle vláda se rozhodla zadlužovat, rozhodla se k tomu změnit pravidla. My tohle považujeme za velké nebezpečí pro budoucnost téhle země.
5: Vládní koalice chce hlasování zařadit na pevný čas v odpoledních hodinách. Lotyšsko zakáže dovoz vybraného zboží z Ruska a Běloruska. Shodla se na tom lotyšská vláda s tím, že nová pravidla začnou platit od 1. září. Nařízení podle lotyšské veřejnoprávní televize LSM zakazuje dovoz knih, novin, oblečení, bot nebo hraček. A dotkne se taky ruského a běloruského zboží dováženého ze třetích zemí. Cílem zákazu je podle lotyšské vlády ochrana bezpečnostních zájmů Lotyšska a omezení ruských a běloruských příjmů z vývozu zboží.
9: Sport.
5: V italském Val di Sole začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou naději pak bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská. Program šampionátu otevřou závody na elektrokolech. Ženy na trať vyrazí v 10 hodin dopoledne.
9: Počasí.
5: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude docházet k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý, proměnlivý večer, převážně východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Karlovarském kraji jezdíme v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů pokračuje rekonstrukce varhan. Tentokrát se práce týkají dřevěné skříně, ve kterých jsou uložené píšťaly. My jsme o tom pro vás připravili reportáž, v níž uslyšíte pak víc, ale ještě předtím se dozvíme v rubrice Ahoj rádio, co vyráběl Tomáš Baťa. A taky si poslechneme vaše oblíbené písničky od Ilony Čákové a taky skupiny Elán. Tak příjemný poslech, je 7 hodin a 5 minut.

0: co vyráběl Tomáš Baťa.
1: Boty.
2: Čevíce.
3: Knížky.
4: Časopisy.
5: Pohádky.
6: Trička.
7: Loutky.
8: Hračky.
9: Papír.
10: Navrhoval boty a vymyslel si tam vlastně ten krám a měl představivost.
11: A

0: You're my heart, you're my soul, jsi mé srdce, má duše a německá dvojice, která byla populární v 80. letech minulého století, skupina Modern Talking na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 7:45 a 26. srpnový den načínáte ve společnosti rádia vašeho kraje a dnes máme skoro zataženo, ve východní polovině kraje se vyskytuje místy slabý občasný déšť a teploty se pohybují mezi 12 až 14 stupni Celsia a čeká nás zvětšená oblačnost s občasnými srážkami.
1: Počasí.
0: Hezké dobré ráno, dnes čekejme oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo také bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude docházet k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a večer to pak bude vítr převážně východních směrů. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den většinou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí stupeň číslo 1 mírnou zátěž.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dáte si čaj nebo kávu, kakao, mléko či horkou čokoládu. Zkrátka to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. A nezapomeňte, že nás můžete poslouchat nejen v analogovém, ale také v kvalitnějším digitálním vysílání, rovněž ze satelitu přes družici Astra, anebo na internetu na webu vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Za 10 minut bude 7:30. Dláta, štětce a trpělivost. Tak to vše potřebují restaurátoři při opravě dřevěných částí varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Práce jsou rozdělené do několika etap a hotovo by mělo být do 2 let. Dřevěné skříni, ve které jsou píšťaly varhan uložené, se tak vrátí vzhled z 18. století.
1: Co pak děláte teď?
2: Tak zrovna odstraňujeme nepůvodní vrstvy na řezbách, na tu vrstvu původní, a pak se začne s restaurováním povrchu.
1: Jiří Dintera je pomocný restaurátor. Vy máte teď před sebou položenou nějakou ozdobnou část těch varhan. Bude to složité vlastně to dát do toho původního stavu? Tady vidím, že asi úřadoval i červotoč.
2: Červotoč úřadoval na více místech, tady vidíte například to poškození, což je docela velký, takže to potom budeme muset buď to vysadit novým materiálem, anebo zpevnit takovou chemií, čímž se zpevní to dřevo, a zde zároveň by se měl zahubit i ten, pokud je tam aktivní červotoč.
1: Jakub Kandl, restaurátor, teď máte před sebou desku, natíráte ji nebo čistíte, co s ní děláte?
3: No, tohle to je vlastně už fáze retuše. Ten systém té retuše, že se namíchá nějaký retušovací odstín, kterým se ty defekty potlačujou.
1: Je to vlastně skříň, ve které jsou ty píšťaly uložené. Ta deska, kterou teď děláte, ta je z jakého místa? Pojďte mi ukázat.
3: No, my teď pracujeme tadyhle na té horní části tohohle z toho pilíře varhan. Ta deska je tamhle z té boční části.
1: A tahle ta šedivá barva, když se na to podíváte, popsaná různými jmény.
3: No, ta se ponechá, to je vlastně zadní strana toho nástroje, ta takhle může zůstat.
1: A to jsou jména, že jo, tady napsaná.
4: Ale tady na druhé straně.
2: Na tom druhém křídle tam je těch popisů víc, tam nějaký kolega náš našel docela dávnej nějaký datum.
1: Tak se zkusíme podívat, pánové, když jsme tady. 1934.
2: 1922 dokonce.
1: 23. února, 25. Nebo kolik máte?
2: 25.
1: února 1922. Alois Kurka, předseda spolku na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Rekonstrukce varhan už pokračuje nějakým rokem.
5: No, jestli si tak vzpomínám, tak 4.
1: A jak dlouho potrvá?
5: Podle finančních zdrojů, tak by to mělo být ještě 2 roky.
1: Za tuto část rekonstrukce zaplatí spolek asi 900 tisíc korun. S financemi pomohla dotace například od města Karlovy Vary i Karlovarského kraje. Ze Sedlece u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: pohádky, které nestárnou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Výstavba nového přesýpaného mostu přes železnici v Chebu pokračuje další fází. Dělníci začínají osazovat masivní betonové dílce pro jeho nosnou konstrukci. Na staveniště v Dýleňské ulici je dopraví těžké soupravy a do kolejiště usadí speciální 80-metrový jeřáb. Stavba mostu vyjde na více než 160 milionů korun. Na železniční trati mezi Sokolovem a Kraslicemi včera začala týdenní výluka. Důvodem je oprava kolejí, výhybek a železničního přejezdu v Oloví. Osobní doprava je v celém úseku nahrazena autobusy, které jezdí podle platného vlakového jízdního řádu. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Podvodné zprávy požadují úhradu nezaplacené účtenky a obsahují odkaz na web. Ten má z lidí vylákat údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku je jich více než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou kariéru získala přezdívku královna country. Nejvíce proslavila v 70. letech hitem Jolene. České volejbalistky mají na evropském šampionátu jistý postup do osmifinále. V předposledním zápase základní skupiny v Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety. A dnes bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Silnice 1/6 u Bošova na Karlovarsku je uzavřena z důvodu práce na zpevnění krajnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Proč Robert Vano nechodí na žádné večerní party? Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host, z něhož si poslechneme za chvíli krátkou ukázku, ale bude to až potom, co nahlédneme do dnešních regionálních novin spolu s Radimem Jehlíkem. Je 7:30 a dobré ráno teď pokračuje společnou písní Lenky Filipové a její dcery Leny. Samotní nejsme nic.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, máme 8 minut po půl osmé, jsme uprostřed pracovního týdne a v ranním vysílání vám i dnes nabídneme přehled tisku. Středeční vydání regionálních novin už prolistoval editor vysílání Radim Jehlík a teď nám řekne to nejzajímavější. Hezké dobré ráno přeji.
1: Taky přeju, krásné ráno.
0: Tak co jsi se dočetl v regionálním deníku?
1: Cheb se na dva zářijové dny promění v přehlídku vlakové techniky všech generací, od parních strojů až po nejnovější soupravy. Návštěvníci navíc nahlédnou i do zákulisí, které je běžně veřejnosti uzavřené. Uskuteční se tu totiž Národní den železnice. Ten se bude konat v sobotu a v neděli 12. a 13. září, jak už jsem říkal, na nádraží v Chebu. A 41-letého muže z Karlovarska, který měl v Otovicích v sobotu napadnout stejně starou ženu a způsobit jí těžké zranění, vzal včera odpoledne soudce do vazby. Muž je obviněný z pokusu vraždy a hrozí mu až 18 let vězení.
0: O čem píše deník Právo?
1: Až do konce října bude město Karlovy Vary opravovat historický most v Mariánsko-Lázeňské ulici. Kvůli opravě se zcela uzavřela silnice vedoucí okolo Březové. Oprava vyjde na 6 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic také sanuje na silnici první třídy číslo 20 mezi Karlovými Vary a Plzní dva rizikové skalní úseky u Tepličky. Víc se dozvíte na straně 16. Středeční Právo také píše o tom, že Západočeská univerzita přijímá teď v srpnu a září přihlášky do zimních semestrů, několika desítek kurzů a předmětů pro veřejnost všech věkových kategorií.
0: No a co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty dnes?
1: Celková rekonstrukce městského bazénu v Aši finišuje. Kompletně nové je sociální zázemí, wellness centrum, terasa před venkovními bazény a především technologie na úpravu vody a prostředí. Město za opravy zaplatí bezmála 200 milionů korun. Práce by měly skončit v září. Začátkem října by bazén mohli vyzkoušet první návštěvníci. Noviny o tom píšou na straně 10. Na té další se pak v obsáhlém článku věnují Mariánským lázním a jejich léčebným pramenům.
0: Tak to byl přehled regionálního tisku a Radim Jehlík, kterému děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme vám pohodové ráno, je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude docházet k částečnému obývání oblačnosti. Denní maxima dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia, na horách se teploty budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Vaneslabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a večer to pak bude vítr převážně východních směrů. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zpěvačka Jana Kratochvílová byla také součástí našeho hudebního programu a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do středy 26. srpna. Každoročně na tento den připadá Mezinárodní den psů, který připomíná význam psů v našich životech i potřebu pomáhat těm, kteří stále čekají na nový domov. Tento den je tedy příležitostí, jak poděkovat našim čtyřnohým parťákům, ocenit práci služebních asistenčních a záchranářských psů, anebo také podpořit psí útulky. Za 10 minut bude 8 hodin, na tento čas pro vás chystá čerstvé zprávy Matěj Štech. No a taky by vám nemělo ujít, že dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové fotograf Robert Vano. My se dozvíme například i to, jestli si dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko, že bude fotit světově známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: Celý rozhovor s Robertem Vanem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: taste. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Západočeská univerzita přijímá přihlášky na univerzitu třetího věku v Karlovarském kraji. Hodinu parkování zdarma v Tuhnicích rozšíří Karlovy Vary do dalších ulic. Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Dnes bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Senioři z Karlovarského kraje můžou podávat přihlášky na univerzitu třetího věku. Západočeská univerzita pro ně připravila studium hned na 6 místech v regionu. Nabídka témat se přitom na jednotlivých pobočkách liší. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: V Chodově letos otevřeme dějiny umění a užité umění Karlovarského kraje v 19. a 20. století. V Sokolově se mohou posluchači těšit na základy a dějiny kriminalistiky nebo kapitoly z architektury. A v Chebu máme třeba kurz Člověk v souvislostech nebo Nová energie s umělou inteligencí.
4: Elektronický zápis pro seniory funguje do konce srpna. Zájemci ale můžou dorazit i osobně 11. září do Chebu, Chodova nebo Karlových Varů. První hodinu parkování zdarma ve spoplatněné zóně v Tuhnicích v Karlových Varech budou moci od září využít řidiči v ulici doktora Engla a Milady Horákové. Doposud byla první hodina zdarma pouze na parkovišti v ulici Moskevská. Jak uvedl náměstek primátorky Martin Dušek z hnutí ANO, i pro krátkodobé parkování ale bude nutné pořídit si bezplatný parkovací lístek nebo potřebné údaje zadat do parkovací aplikace. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát zjednodušuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
7: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
4: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Stát začal s přesunem na novou doménu datových schránek na konci června a podle digitální informační agentury už ji používá skoro 20% uživatelů. Při požáru nemocnice v pákistánském Islamabadu zemřelo nejméně 15 novorozenců. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní televizi. Příčinou tragédie podle ní byla porucha klimatizace. Hořet začalo na porodním oddělení a podařilo se zachránit jen jednoho novorozence. Podle informací Reuters na místě dál zasahují hasiči.
8: Sport.
4: České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny tak mají Češky jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Smečařka Pavla Šmídová zatím nad variantami soupeřů pro playoff nepřemýšlí.
9: Ještě před náma jeden zápas ve skupině s Bulharkama, ten budeme chtít taky vyhrát a potom osmifinále uvidíme, koho nám los přiřadí nebo oni jak tam dopadnou. Vůbec přiznám se, že moc nesleduju tu skupinu, takže nevím, kdo tam na nás popřípadně připadá.
4: Zápas s Bulharskem odehrají české volejbalistky ve čtvrtek večer.
5: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude docházet k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý proměnlivý večer, převážně východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 222 u Počere na Karlovarsku se srazilo osobní auto se zvěří.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Minuty po 8 hodině skončily zprávy z regionu, z domova i ze světa a středeční dobré ráno pokračuje dál. No a hned se zeptám, co všechno víte o žížalách. Své znalosti můžete už za chvíli porovnat s Martinem Písaříkem. Už za moment si totiž poslechneme další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, které bude patřit právě žížalám. No a taky se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. A snad vás teď potěšíme písničkou od skupiny Lucie. Tak ať máte hezký den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ve včerejším dobrém ránu jsme právě této skotské zpěvačce Amy MacDonald blahopřáli k jejím 39. narozeninám a ona nám na oplátku právě dnes zaspívala písničku ze svého stejnojmenného debutového alba This is the Life, které spatřilo světlo světa v roce 2007 a prodalo se ho více než 3 miliony kopií.
1: Počasí.
0: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 8.17 a v našem vysílání už vítáme meteoroložku Martu Suchou. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den 26. srpna?
2: Tak je to počasí se zvětšenou oblačností, bude v průběhu dne převažovat oblačno až skoro zataženo, jen ojediněle se může vyskytnout přeháňka nebo případně i bouřka a později odpoledne a k večeru pak bude částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty byly včera mezi 19 a 21 stupně Celsia, dnes budou podobné, očekáváme je v intervalu od 19 do 22 stupňů na horách, pak mezi 15 a 18 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý, večer pak povane z východních směrů a bude nadále i slabý.
0: Uh-huh. A prozradíte ještě, jak bude vypadat ten zítřejší den?
2: Bude se zmenšenou oblačností, už v noci bude převažovat polojasno, k ránu se mohou v údolích vytvořit lokálně mlhy. V průběhu dne bude slunečné počasí, až k večeru pak začne přibývat od západu oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů v údolích, můžeme naměřit až 9 stupňů Celsia při té zmenšené oblačnosti, ale zítřejší maxima budou letní, budou mezi 25 a 28 stupni, přechodně se nám oteplí. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý, přes ten pak povane převážně z východních směrů, bude slabý odpoledne, přechodně až mírný o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: V dobrém ránu hovořila o počasí meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: kde jste si zapli rádio, přejeme příjemný začátek dalšího letního rána a vlastně jednoho z posledních rán letošních prázdnin. Za 7 minut bude 8:30. My se teď podíváme na silnici první třídy číslo 20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Proč se v těchto dnech u obce Teplička jezdí kyvadlově a provoz je řízený světelnou signalizací, nám teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 20 mezi Karlovými Vary a Plzní jsme zahájili práce na sanaci dvou rizikových skalních úseků u obce Teplička. Doprava je vedená kyvadlově a řízená světelnou signalizací. Sanační práce na skalním svahu provádíme převážně horolezeckým způsobem a částečně strojní technikou za přímého dozoru geotechnika. Cílem je zvýšit stabilitu svahu a bezpečnost provozu. Oprava za 6 milionů korun je v plánu do konce října.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 9.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podpoří dotaci 100 000 korun rozvoj klinické logopedie. Peníze půjdou na revitalizaci ambulance pro děti i dospělé. Lidé na místě získají kompletní péči od diagnostiky až po samotnou terapii komunikačních obtíží. Lávka přes Ohři v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku je od včerejška opět průchozí. Dřevěné přemostění město rekonstruovalo rok. Lidé teď můžou lávky využívat v režimu předčasného užívání stavby. Na místě ale stále stojí dočasné oplocení. Město proto žádá o zvýšenou opatrnost. V karlovarských Bohaticích vzniká park s dětskou železnicí. Dobrovolníci tam uklízejí opuštěný pozemek a upravují jeho terén. Teď dokončují násep pro budoucí kolejiště. Pravidelný provoz plánuje spolek Parková železnice Karlovy Vary zahájit příští rok na jaře. Pražští symfonikové FOK dnes zahrají ve Valštejnské zahradě. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Orchestr pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídne operní muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmů Sedm statečných, Titanic a Vzpomínky na Afriku. Na nákazu spalniček zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 případů této nemoci. Proočkovanost populace přitom klesá. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy patřil mezi dlouhodobé odpůrce očkování. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl čtvrtou etapu Vuelty. V Andoře porazil nejbližší pronásledovatele o více než 2,5 minuty. A dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta se zvěří na silnici 222 u Počere na Karlovarsku by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Také ve středu 26. srpna posloucháte Dobré ráno plné písniček a informací a já připomenu, že na dnešní den připadá Mezinárodní den psů. Tak nezapomeňte svému zvířecímu parťákovi nachystat nějakou tu dobrotu anebo pamlsek. A komu popřejeme k svátku, tak svátek má dnes Luděk. Mužské křestní jméno Luděk může mít slovanský anebo německý původ. Slovanská verze výkladu nás zavádí ke jménům Ludomír anebo Ludoslav, šlo by o odvozeninu těchto jmen a překládalo by se jako mírumilovný nebo mír oslavující. A další verze výkladu jménu přisuzuje německý původ a spojuje ho s německým jménem Ludvík. Význam jména by pak byl slavný válečník nebo proslavený bojem. Tak pro Ludvíky to máme písničku od Petra Nováka a už za 6 minut budeme soutěžit, tak buďte s námi. Hezké dobré ráno.

0: která je úplně první písnička, kterou Václav Neckář naspíval. No ano, je to právě tahle skladba s názvem Píseň pro mne, kterou zpěvák natočil v roce 1968 pro televizní pořad Zvědavá kamera a která po srpnových událostech zazněla pouze jen jednou. Po téměř tedy 60 letech se vrátila opět na výsluní a obsadila naše dnešní dobré ráno, které teď bude patřit soutěži, tak už jste připraveni. Máme pro vás dvě vstupenky na letecký den v Chebu. Telefonní linka 221 55 37 37 je tu pro vás. Fanoušky letectví a adrenalinových zážitků zveme na letecký den v Chebu. O víkendu 29. a 30. srpna se na obloze představí legendární americký stíhač z druhé světové války Mustang P-51D s hrdým jménem Excalibur. Také moderní cviční vrtulník Enstrom 480 BG a poprvé v historii zde bude možné vidět legendární americký stíhací letoun Chance F4U5NL Corsair s jedinečným pojmenováním Devotion. No a jednou z hlavních hvězd programu bude světoznámý akrobatický pilot, šampion série Red Bull Air Race a armádní instruktor Martin Šonka. A my kromě pozvánky na letecký den v Chebu nabízíme dvě vstupenky, které můžete právě teď vyhrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak, telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Koho máme na telefonu? Vaše křestní jméno, poprosím.
1: Martin z Ostrova.
0: Zdravím do Ostrova. Tak Martine, fanoušci letectví a adrenalinových zážitků se tady mají na co těšit. Letošní letecký den v Chebu slibuje podívanou, která zvedne ze židlí každého diváka. A tak i soutěžní otázka se tady bude týkat letadel. Konkrétně, dejte dobrý pozor, stíhačky JAS-39 Gripen. Tak to je víceúčelový stíhací bojový letoun s možností podnikat útočné a průzkumné mise. A my se vás, Martine, ptáme, ve které zemi byl vyvinut JAS-39 Gripen. Chcete možnosti, pane Martine? Dobře, dáme možnosti. Velká Británie, USA, Švédsko nebo Rakousko? Tak zkuste. Zkoušíte Británii, první variantu. Tak to nám vypadává z možností. Bohužel, není to správná odpověď. Je mi to líto, ale příště to klapne. Mějte se hezky. Naslyšenou. 221, 55, 37, 37, dvě letenky na letecký den do Chebu jsou stále ještě ve hře. Tak kdo pak o ně zabojuje právě teď? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přeji, tady Honza ze Sokolova.
0: Zdravím vás, pane Honzo. Tak jaká je ta správná odpověď?
2: Já to risknu na temno, je to ve Švédsku.
0: A je to tak? Ano, je to správně. Máte pravdu, pane Honzo, stíhací letoun JAS-39 Gripen byl vyvinut ve Švédsku, a sice švédskou společností Saab AB. Tak já vám gratuluji ke vstupenkám, hezky si to tam užijte a mějte se báječně a ještě se trvejte chvilku na telefonu. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 9:15 a 2 minuty a dnešní obloha bude oblačná až skoro zatažená. Ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude pak docházet k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 19 do 22 stupňů Celsia, na horách od 15 do 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a večer to pak bude vítr převážně východních směrů. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže, který umožňuje běžný denní režim bez omezení.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

pesničkou od slovenského zpěváka Miroš Birky jsme se přiblížili k 9. hodině, bude to už za 9 minut. Na tento čas pro vás chystá první dopolední zprávy Matěj Štech, no a po nich na vás čeká dopolední program, který bude také plný informací, pěkných písniček a dobré pohody. No a samozřejmě připomenu, že v něm nebude chybět ani jeden z posledních dílů pořadu Zámecké léto spolu s Františkem Kinským a také se soutěží. Užijte si tedy dnešek, jak se patří a tak, jak máte v plánu. Mějte se krásně, mějte se fajn, loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Devět hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Hospic svatého Jiří nabízí zdravotnické pomůcky pro péči o blízké v Chebu a Kraslicích. Město Abertami vybuduje novou převlíkárnu pro běžkaře. Neznámí útočníci zneužili server iRozhlas v dezinformační kampani. Dnes bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Hospic svatého Jiří v Chebu nabízí k zapůjčení zdravotnické pomůcky. Lidé po úrazu nebo ti, kteří pečují o své blízké, si můžou v Chebu a Kraslicích pomůcky vyzkoušet a dlouhodobě zdravotnické vybavení zapůjčit. K dispozici jsou například invalidní vozíky, chodítka nebo polohovací pomůcky. Nabídku i fungování půjčoven přibližuje ředitelka hospice svatého Jiří Alena Votavová.
4: Není vůbec nic nějak potřeba dopředu se přihlašovat nebo pomůcku si rezervovat, stačí přijít v běžné provozní době půjčovny. V Chebu jí máme otevřenou v úterý a ve čtvrtek odpoledne a v Kraslicích v úterý odpoledne. Člověk si vybere pomůcku, kterou potřebuje, dle vlastní potřeby na jak dlouhou dobu chce.
3: V Abertamech postaví novou převlíkárnu pro běžkaře. Bude v areálu technických služeb, kde jsou taky veřejná WC a parkoviště, odkud vyrážejí běžkaři do stop. Město práce zaplatí s pomocí dotace od Karlovarského kraje. Pokračuje nezávislá starostka Renata Mrňková.
4: Převlíkárna právě pro běžkaře bude velmi přínosná, vlastně hnedka vedle těch záchodků, kde prostě běžkaři, turisté přijedou, mohou se převlíknout do suchého, čistého prádla, nasednout do auta přímo a zase odjet a přijet příště.
3: Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24.
5: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
6: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
5: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
7: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
5: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů, zahynulo při požáru v plynárenském závodě v Amurské oblasti na východě Ruska. Lékaři ošetřili přes 150 zraněných. Skoro 40 lidí zůstávají v nemocnici. Informovali o tom agentury TASS a Reuters. Hasičům se už plameny podařilo uhasit. Na místě se stále pátrá po pohřešovaných, včetně 9 čínských občanů. Požár vypukl včera. Jeho příčinu agentury neuvedly. Podle gubernátora oblasti obyvatelům nehrozí ekologické nebezpečí.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, nejvyšší teploty až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Nákladní auto s osobním havarovalo na průtahu Karlovými Vary u Rybář. Projíždějte maximálně opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tolik další dnešní zprávy a za chvilku otevíráme další téma. Stravování a výživa ovlivňují nejen náš fyzický, ale také psychický stav, zdůrazňuje nutriční terapeut Aleš Beránek. Také proto do své praxe začlenil i východní diagnostické a léčebné postupy.
9: Obecně trávicí trakt je nadmíru psychosomatická záležitost a už jenom to, když budeme hladoví, tak každý z nás se cítí nějak jinak. Někdo bude nervózní, někdo bude spokojený, když má prázdný žaludek a hodně se tam prolínají hormony typu dopamin, serotonin.
8: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc. Teď je tady Jiří Korn a předpokládám, že ani králek nějaké louže netěší letošní sucho. Za chvilku od nás i brontosauři.
0: Dobré dopoledne a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Rádio vašeho kraje, na hodinách máme 9 minut po 9. hodině. Aleš Beránek z Plzně pracuje jako nutriční terapeut přibližně 15 let. K západnímu přístupu postupně přidal východní medicínu i další metody. Klienty vede k převzetí zodpovědnosti za jejich zdravotní stav. K odhalení příčiny tohoto stavu mu slouží východní postupy, západní léčba podle něj řeší především důsledky. A čeho si na alternativních metodách cení nejvíc?
1: Určitě je to ten přesah. Všechny tyhle ty alternativní v uvozovkách metody mají přesah i do psychiky, do fyzioterapie, reflexní terapie, akupunktury a kombinuje se to tam. Je to vlastně hledání souvislostí a nezaměřuje se to jako na jednu věc. V tomhle tom je určitě ta výhoda.
2: Takže je to celostní přístup vlastně k člověku.
1: Přesně tak, celostní integrovaný přístup. Takhle se to dá nazvat.
2: Už nějakou dobu takto pracujete s tím propojením východ-západ, případně další směry. Už můžete zhodnotit, jaké výsledky to přináší?
1: Přináší to výsledky a ta klientela, která chce na sobě pracovat, vás navštěvuje. Jsou to lidi, kteří se zajímají o to jádro toho problému, ten vznik toho problému a jsou ochotní naslouchat.
2: Říká plzeňský nutriční terapeut Aleš Beránek. Když se zaměříme konkrétně na psychiku, co všechno v našem stravování a ve výživě na ní působí?
1: Výživa je v tomto úplně mocná čarodějka. Obecně trávicí trakt je nadmíru psychosomatická záležitost a už jenom to, když budeme hladoví, tak každý z nás se cítí nějak jinak. Někdo bude nervózní, někdo bude spokojený, když má prázdný žaludek a hodně se tam prolínají hormony typu dopamin, serotonin. To znamená, jsou tam látky, které souběžně běží s tím jídlem a upravují nám tu psychickou rovinu. Také tam hraje další rovina a to je, že člověk může to jídlo vnímat na základě odměny, může tam vnímat to jídlo na základě i nějakých stresových záležitostí, takže jsou lidi, kteří při stresu jí, jsou lidi, kteří při stresu naopak nejí a tohle všechno to ovlivňuje.
2: Z toho vyplývá, že vy potom musíte volit individuální přístup ke každému tomu klientovi.
1: Určitě, ale spíš mu předáváte ty nástroje, aby on si to sám vypozoroval, protože ono je extrémně jako důležitý vnímat tu citlivost, začít mít tu citlivost na to, jak vlastně mě ovládá to jídlo, ale i opačně, jak můžu ovládat já to stravování v tom celku, protože jsou tam jako momenty, kdy si vůbec neuvědomujeme, že to jídlo jede v nějaký setrvačnosti a my na základě toho vlastně jednáme. A tohle si myslím, že je jako zásadní předat těm lidem.
2: A je nějaká tutovka, která nám zaručeně pozvedne náladu?
1: Tutovky úplně nejsou, ale šel bych cestou vařených, pomalých, táhlých jídel. Můžou to být polévky, můžou to být vývary. Nacházíme se před začátkem podzimu, takže tam bych opravdu volil ty teplé věci, po kterých nám je dobře, žádné těžké věci. Ono to zní skoro až obecné fráze, ale oni tyhle ty vařený, dlouhovařený věci nám podpoří to trávení a zároveň nás nezatíží. A všichni jsme dneska přetížení, to znamená, že ty energie nemáme na rozdávání a čím těžší a složitější jídlo si dáme do toho pokrmu, tak tím více energie tělo spotřebovává na to trávení. Takže bych šel tou cestou těch jednodušších jídel, ale zároveň hezky provařených, dlouhých. Za mě ani svíčková na smetaně a s knedlíky není špatné jídlo.
2: Ve výživě by prostě neměla platit žádná dogmata. Rizikové jsou extrémy, přičemž celostní přístup je komplexní a zároveň by měl zůstávat individuální. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: No a za chviličku už vás pobaví Jiří Suchý a Josef Dvořák. Na hodinách máme 9 hodin a 13 minut. Hezké dopoledne.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo. Na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně. Co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně. Mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty. Táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech hřbaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Odlily se krví oči po valené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
2: Teď jsem dítě.
1: Co je?
2: Dej sem dítě.
1: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hne, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
3: Ale já chci dítě.
1: Zaslouží, abyste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama vystřelíte moc ale v bytě.
3: Tak to ne. Já předtím jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
1: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju a jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, jak kdyby nezvyšitovat,
3: ne. Pohovořit. Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
2: dej sem dítě.
1: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
3: Ne, to opona se zatávat nemusí.
1: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
2: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Polednice.
1: Příště i křesní, jo? Věk.
3: FL.
1: Co?
3: No, chtěl jste křesní.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý

0: Jsme rádiem vašeho kraje a moc dobře víme, kde v regionu zahnat nudu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na večerní film můžete vyrazit do plzeňského Prazdroje. Ve 20 hodin a 30 minut tam začíná projekce filmu Bardotky. Promítání pod širým nebem je součástí letního filmového programu v areálu plzeňského pivovaru. Národopisné muzeum Plzeňska připravilo novinku, cyklus přednášek nazvaný Podvečerní besedy. Od 17 hodin se uskuteční v přednáškovém sále muzea na náměstí Republiky v Plzni přednáška Jiřího Orny s názvem Ladislav Lábek archeologem. Na zámku s Vladimírem Polívkou. To je večer plný inteligentního humoru, nadhledu a upřímného vyprávění o tom, jaké to je kráčet vlastní cestou v záři reflektorů. Vladimír Polívka nabídne příběhy z natáčení, divadelní šatny i střípky ze soukromí. Akce začíná v 19 hodin na zámku Kozel. Pivovarský dvůr Purkmistr v Plzni Černicích zve na koncert kapely Na půl páky. Koncert je uváděn v rámci akce Kulturní středy v Purkmistru a začíná na nádvoří v 19 hodin. Do Horažďovic se můžete vypravit na klasickou divadelní komedii. Na nádvoří zámku začne ve 20 hodin a 30 minut představení Lakomec v podání Teátru Horažďovice. Moliérova známá hra o chorobné lakotě se odehraje pod širým nebem. Stará řemesla představí na kurzu pro veřejnost od 13 do 18 hodin šikovní řezbáři a dráteníci v Ostrovské městské knihovně. No a malířka Ivana Lomová představuje v karlovarské Becherově vile soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. A v Karlových Varech zůstaneme i za chvilku, povíme vám,

0: že v tamnějších lázeňských lesích nově návštěvníky počítají speciální sčítače a dokážou rozlišit, jestli lidé místem procházejí pěšky nebo projíždějí na kole. Městské lesy chtějí data využít i k omezení dopadů nadměrné návštěvnosti. Tak si počkejte na veškeré podrobnosti. Je 9:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary nově sledují návštěvnost na 5 frekventovaných místech. Umístili tam sčítače, které zaznamenávají pěší i cyklisty a taky směr jejich pohybu. Data například ukážou, jak se návštěvnost mění podle počasí, ročního období nebo dnů v týdnu.
1: Nejčastěji sem chodíme na oboru daňků.
2: Paní Nikola z Karlových Varů tlačí kočárek po asfaltové stezce k oboře Linhardt.
1: Malý je jako šťastný, že vidí zvířata, líbí se mu tady.
2: A máte i další místa oblíbená?
1: Chodíme i na prasátka, ale tam je to takový, že hodněkrát jsme tam neviděli prasátka a jsou tam schody.
2: Jako cíl výletu s dětmi si vybral oboru i Daniel z Prahy.
3: No, jdeme se podívat na zvířátka, je tady nějaká stezka, kde mají být obrázky těch zvířátek, to se těm dětem vždycky líbí. Mělo by to být tak akorát dlouhý, že to ujdeme. Na cedulích říkali 2,5 kilometru, tak myslím, že když to doplníme nějakýma hrama, nějakýma výlama, tak to ten náš mladý se vydrží.
2: U cesty k oboře Linhardt stojí nenápadný dřevěný sloupek. Teď u něj stojíme s mluvčím Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary Danielem Kubelkou.
4: Tak v tom dřevěném sloupku se nachází tepelné čidlo, které vlastně snímá pohyb pěších návštěvníků. To čidlo některak nikoho nefotí, nenatáčí video, jenom to snímá pohyb těch lidí, kteří tady kolem něj projdou.
2: Takže když teď projdeme okolo, tak vám naskočí v aplikaci další návštěvník.
4: Za nějakou chvíličku uvidíme buď v počítači, anebo i v telefonu, že se nám navýšil počet návštěvníků, který tu dnes prošli.
2: Počítače byly nainstalované už na jaře. Co vám ty data řekly?
4: Nejnavštěvovanější místa jsou právě tady na svatém Linhartu, pak třeba na rozhodně Diana, případně na Jelením skoku.
2: Projekt vzniká ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a navazuje na mezinárodní projekt o udržitelném turismu. Pokračuje Petra Palátová z České zemědělské univerzity.
5: Ty údaje z těch sčítačů potom ještě doplníme šetřeními, abychom vyhodnotili motivaci k návštěvnosti lesa ze strany těch návštěvníků. My chceme provést nějaké meziroční srovnání, to znamená, my tam chceme mít ten monitoring po celou dobu trvání toho projektu, abychom byli schopni vlastně ty údaje přiřadit i s ohledem třeba na to počasí, i s ohledem na konání těch akcí. A to je potom důležité pro management Lázeňských lesů z hlediska třeba plánování těch akcí a zajištění ať už infrastruktury nebo těch potřeb těch návštěvníků.
2: Společný projekt České zemědělské univerzity a Lázeňských lesů a parků potrvá do podzimu roku 2028. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze Zámeckého léta Pavel Kudrna. Je tohle zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti už stříhají metr před nástupem do školy. I my už stříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častalovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častalovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Naprosto správně je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobujáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, jestli nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací to, nebo je tam ticho, ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž, no a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci, připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku, a už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky, tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí, být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste, nebo třeba perete
1: ne,
0: jako
1: ne, nebyl jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl, nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vy budete mít už tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Šternberkové.
0: Šternberkové. Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má... Špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před desátou se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu pokračuje stavba mostu do Hájů. Požár 4 rodinných domů likvidují hasiči v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Vrtulníky Venom a Viper se znovu vrátili do provozu. Dnes bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Výstavba nového přesýpaného mostu přes železnici v Chebu pokračuje další fází. Dělníci začínají osazovat masivní betonové dílce pro jeho nosnou konstrukci. Na staveniště v Dyleňské ulici je dopraví těžké soupravy a do kolejiště usadí speciální 80-metrový jeřáb. Stavba mostu vyjde na více než 160 milionů korun. Přibližně z 90% zaplatí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokračuje mluvčí Chebu Simona Liptáková.
2: Výstavba nového přemostění železniční trati Cherb-Žerding, známého jako Červený most, vstupuje do jedné z nejdůležitějších a zároveň technologicky nejnáročnějších etap celé stavby.
0: Dokončení stavby se předpokládá v polovině roku 2027. Čtyři rodinné domy hořely v noci v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Požár v řadové zástavbě vypukl před 2 hodinou raní v půdním prostoru jednoho z objektů a pravděpodobně kvůli chybějícím protipožárním příčkám se rychle rozšířil na sousední domy, říká mluvčí krajských hasičů Tomáš Poncar.
3: Od nočních hodin zasahujeme v Bezvěrově u požáru 4 řadových domů. Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. 7 osob jsme evakuovali a 2 zraněné osoby skončily v péči zdravotnické záchranné služby. Škoda je předběžně vyčíslena na 18 milionů korun a uchráněné hodnoty dosahují 10 milionů korun.
0: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu. Oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku. Kurdské a syrské demokratické síly SDF budou rozpuštěny. V televizním projevu z prezidentského paláce v Damašku to oznámil jejich velitel Mazlum Abdi. Podle něj se SDF začlení do syrských státních institucí. Agentura AFP poukazuje, že tak kurdské síly naplnily dohodu s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou. Ten za to Kurdům naopak slíbil právo na vzdělání v jejich mateřském jazyce. Předchozí režim prezidenta Bašára Asada výuku v kurdštině neumožňoval a tisícům Kurdů odebral občanství.
4: Sport.
0: Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do semifinále kilometru. Ve své rozjížďce byl v polské Poznani 2.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý proměnlivý večer, převážně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na průtahu Karlovými Vary u Rybář havarovalo nákladní auto s osobním. Projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné dopoledne, jsme rádi, že jste s námi. Fandíte divadlu? Pak jste tady správně. Zanedlouho, konkrétně 9. září, v Plzni začne Mezinárodní festival divadlo. Nabídne činohru, hudební, taneční, loutkové i pouliční divadlo. Na programu budou mimořádné a pozoruhodné zahraniční inscenace a taky výběr z toho nejlepšího z české scény za uplynulou sezónu. Na letošní přehlídku nás už za chviličku přijde pozvat jeden z dramaturgů této přehlídky, Michal Zahálka. No a jestli si právě teď, skoro 5 minut po 10. hodině, můžete dopřát Zahálku, moc vám to přejeme. Hezký poslech.
1: Dobré dopoledne a Vladimír Štěch.

0: Kdo fandí divadlu, bude mít v Plzni od 9. září na pár dní o zábavu postaráno. 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo je na spadnutí. Právě teď nás na něj pozve jeden z dramaturgů této přehlídky, překladatel a teatrolog Michal Zahálka, kterého u nás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Než se dostaneme k tomu, co bude na letošním festivalu rozhodně stát za vidění, tak bych měl říct, že naproti mě taky usedl muž, který má každý rok druhou půlku léta spojenou s titulky pro tuto přehlídku. Tak se ptám, jak je tomu letos a jak moc velká fuška to vlastně?
1: Letos máme dvě francouzské inscenace. Já jsem překladatel z francouzštiny a z angličtiny, takže o obě ty francouzské inscenace se z hlediska titulků starám. A je to fuška taková, ale která mě baví. Nenapadá mě k tomu teď žádná veselá historka, jenom aby si prostě posluchači dovedli představit, tak znamená to, že se přeloží to, co se v té inscenaci říká, trochu se to zkrátí, aby to člověk stihl učíst, podobně jako to znáte z filmových titulků, ale zatímco u těch filmových titulků si to můžete natajmovat podle těch časových kódů a prostě se spustí film a rovnou se spustí ty titulky, tak u těch francouzských inscenací ještě někdo, a v tomhle případě minimálně v jednom případě to budu taky já, sedí a vaká mezerník, aby se promítalo to, co se má v tu chvíli promítat. Ale to je taková drobnost v rámci festivalu, ale samozřejmě člověka to zabaví.
0: Stává se, že se někdy ukliknete a pak o to déle později čekáte, než to spustíte znova?
1: Jo, když je to dlouhá inscenace a člověk nemá úplně čas si odpočinout, ale jako pekelně se soustředíte a snažíte se, aby se vám to nestávalo. Většinou tak jako člověk, když udělá 3-4 chyby za to představení, tak to ještě docela jde.
0: Při tom překladu dostáváte se do nějakých lapálí nebo ne?
1: Já bych tomu neříkal lapálie, říkáme tomu třeba překladatelské oříšky. Jasně, někdy člověk musí různé věci vyřešit tak, aby byly, hlavně aby byly rychle přečtitelné. Já si pamatuju, že loni u inscenace Vzdálenost od Tiaga Rodriguez, kterou jsem taky překládal z francouzštiny, tak tam se hodně mluvil o olivovém oleji, což ve francouzštině má dvě slabiky, tři slabiky, huile d'olive. Olivový olej v češtině je strašně dlouhé, tak já jsem to překřtil na oliváč, což sice není kdo ví, jak hezké slovo, ale dá se rychle přečíst a někdo v recenzi si stěžoval, že to je takové hnusné slovo a proč se tam o něm pořád mluví.
0: No mě napadlo, jestli vám třeba autoři nechystají nějaké nonsensy, se kterými byste si nevěděl rady.
1: Jo, často se dějí slovní hříčky a různé takové další veselosti.
0: Vzpomenete na nějakou, máte ji v hlavě?
1: Teďka v hlavě žádnou nemám, ale já je mám rád i v češtině, takže si s nimi rád hraju.
0: Musím říct, že když se řekne Mezinárodní festival divadlo, tak mě se například vybaví Macbeth, se kterým v Plzni ještě na Světovaru, kdy si hostoval britský soubor Out of Joint. Včera jsem tak dlouho googlil, až jsem zjistil, že to bylo už v roce 2005. A mě tehdy fascinovalo, jak nápaditě dokázali herci pracovat s prostorem, vtahovali děje do děje diváky, kteří s nimi se přesouvali z místa na místo. Všechno bylo hodně nablízko, plné emocí, interaktivní, prostě skvostný zážitek. A bylo to pro mě tehdy výjimečné i tím, že něco podobného jsem do té doby v tuzemských podmínkách ještě neviděl. Tak mě zajímá, za těch plus minus 20 let, jak moc se změnil způsob, jak se divadlo dělá? Přibyly nějaké nové formy, možnosti?
1: Divadlo se neustále proměňuje a divadlo je strašně pestré. My máme rádi divadlo v té právě jeho pestrosti a snažíme se takové divadlo i představovat právě divačkám a divákům v Plzni. A samozřejmě za tu dobu se mnohokrát stalo, že se člověk potkal s nějakým třeba netradičně řešeným prostorem. Vzpomínám si na jednu polskou inscenaci Tajný život Friedmanů, ve které jsme takhle pochodovali zákulisím velkého divadla a tak různě byly různé veselosti. A zároveň se taky objevují třeba nové technologie. Myslím, že spousta věcí, které třeba poprvé v Čechách byly k vidění právě v těch zahraničních inscenacích na plzeňském festivalu, tak se potom do českého divadla taky do praxe dostaly.
0: Právě si říkám, že dneska už je i u nás možné zažívat, že člověk během představení prochází různými prostory. A co se týče těch technologií, leckdy k tomu ani nepotřebuje herce. Stačí sluchátka na uši, je to tak.
1: I to se stává. Samozřejmě i takovou inscenaci švýcarskou jsme tady měli a je to. Divadelní reformátoři už na začátku 20. století snili o tom, že by se zbavili herců. Ale my máme rádi i herce.
0: Mimochodem, vy sám máte v hlavě i po letech nějaké představení, které vás doslova posadilo na zem. Předpokládám, že čím víc toho člověk vidí, tím míň už ho toho překvapí.
1: Teď jste mě zaskočil. Je toho spousta. Já mám velkou radost ze spousty těch inscenací, které se nám povedlo přivést. Já už to mám trochu spojené i s tím, jak člověk vidí do toho provozu a třeba se potkává i s lidmi. Nikdy nezapomenu na pracovní setkání s Robertem Lepážem, který tady před pár lety hrál hrál svou nádhernou inscenaci 887, kterou hrál sám a byl to velký profesionál, se kterým bylo bezvadné se potkat. Ohromný, myslím, životní zážitek byla spolupráce s Comédie Française, kterou jsme měli před 2 lety. To je prostě víc už toho, myslím, v téhle branži ani dosáhnout nejde. Ale můj takový, kdybych měl vytáhnout jednu inscenaci, na kterou já jsem hrdý, že jsme ji tady měli, tak to byl třeba Nepřítel lidu Ibsenův v režii Tomase Ostermajera z berlínské Schaubühne. Ale těch zážitků jsem měl opravdu velkou spoustu.
0: Čím bylo tak výjimečné to představení?
1: To je, pokud jste to někdo viděli, tak si možná vzpomenete, že to je inscenace, ve které je to chytře přečtený, moderně vyložený Ibsenův Nepřítel lidu, což je taková hra o demokracii a o nebezpečí populismu, ale taky o nebezpečí občanského aktivismu. A ta inscenace vrcholí velkou debatou, která už je u Ibsena napsaná, ale tady v té inscenaci Ostermajerově se do té debaty vysloveně zapojují přímo diváci, takže na jeviště naběhne kromě herců i tlumočník a začíná se rozebíhat velká debata. Myslím, že to je jako vždycky zážit. Tak.
0: No a když se dostanu na opačnou stranu té škály, už jste někdy z divadla z představení utekl, nebo vám to profesní čest nedovolí?
1: Jako jestli myslíte na tom našem festivalu, tak obecně za to. O pauze občas člověk odejde, nikoli s radostí, ale když to je třeba nějaký festival, kde má vidět 6 věcí za den, tak to někdy ta hygiena prostě si vyžaduje, ale snažím se dokoukávat.
0: Mě spíš zajímalo, jestli je něco, co na tom jevišti už nedáváte, že by to i na vás bylo třeba příliš alternativní a podobně.
1: Já jsem docela všežravá osoba. Jsou třeba nějaká témata, která jsou pro mě citlivá, ale dopředu si člověk zjistí, o čem to je, třeba se rozhodne na něco i nejít, ale ani si nic takového nevybavím.
0: Naším hostem je Michal Zahálka, jeden z dramaturgů Mezinárodního festivalu divadlo.

0: 10 hodin 21 minut, tady je Rádio vašeho kraje, jehož hostem je Michal Zahálka, jeden z dramaturgů Mezinárodního festivalu divadlo, který v Plzni začne 9. září, to znamená už za pár dní. Kolik toho za rok v divadle vidíte?
1: Byly i roky, kdy jsem si vedl statistiku, teď už to nedělám, protože jsem na to trochu flink, ale bude to mezi 200 a 300 kousky.
0: Nejde vám už z toho hlava kolem?
1: Kdyby mi z toho šla hlava kolem, tak to přestanu dělat a dodělat něco jiného. Pořád mě to baví, pořád to dělám rád.
0: No a když vidíte, tak tu otázku trošku přeformuluju. Kolik z toho za vidění stojí?
1: Aha, ale všechno, samozřejmě všechno, protože i když se člověku něco třeba v uvozovkách nelíbí, nebo mu to není úplně pochutí, tak pořád ještě to je něco, s čím se může třeba nějak utkat analyticky, nebo popřemýšlet si o světě, co mi na tom vadí, co mě na tom neoslovuje. Je to, myslím, poučný nejenom pro člověka, který se divadlem nějakým způsobem prakticky zabývá, což je teda můj případ, ale i pro diváka. Myslím, že i když vidíte třeba film, který vás úplně nebaví, tak pořád ještě vám může dát nějaké podněty k přemýšlení.
0: Předpokládám, že i k tomu je Mezinárodní festival divadlo, k těm debatám.
1: No, k debatám úplně 100%, ano. Doufám, že je nad smysluplným divadlem.
0: Podle jakého klíče vybíráte ta představení? Když mají to něco mimořádného a pozoruhodného, tak předpokládám, že hlavním kritériem je kvalita toho díla.
1: No, tak snažíme se o to. Máme nějaké třeba světové festivaly, které sledujeme, máme divadla, máme konkrétní tvůrce, které bychom hodně chtěli plzeňskému, potažmo českému publiku představit, tak nějakým způsobem takhle uvažujeme. A potom jako dílem prostě, ano, vozíme si sem inscenace, které se nám líbí, je to úplně takhle jednoduché, ale samozřejmě zatím je velká spousta produkční práce, musí se nějak sjednotit finanční náročnost, ale hlavně technická náročnost. Musí se to dát včas postavit, včas zbourat. My jsme taková ta přehlídka toho typu, já tomu říkám, že to je takové pošahané sudoku, že se to musí prostě všechno vejít do té tabulky a během v podstatě ten hlavní festival trvá od středy, ten hlavní program trvá od středy do neděle a za tu dobu, aby se tam všechno vešlo a aby lidi ideálně běhali z divadla do divadla, což se nám daří, tak to je pro kolegy z produkce velká nálož práce.
0: Nechcete změnit slogan s fandíme divadlu na pošahané sudoku, to nezní.
1: Já to navrhnu.
0: Jedním z cílů festivalu je, a to cituji, konfrontovat českou profesionální divadelní tvorbu se špičkovými inscenacemi zahraničními, především evropskými se zvláštním důrazem na prostor Vyšehradský. Tak jak si stojíme?
1: Já myslím, že české divadlo pořád ještě se trochu, myslím, stydí dostávat do světa v tom smyslu, že třeba jiné kultury, jako je třeba ta polská, která nám v tomhle ohledu může být docela vzorem z toho našeho prostoru bývalého východního bloku, tak hodně se snaží prostě propagovat, prosazovat a opravdu ta velká polská jména, která mají ale taky, jako myslím, nesrovnatelně větší tvůrčí a finanční svobodu v tom polském divadelním systému, tak opravdu objíždějí všechny ty světové festivaly měrou vrchovatou. České divadlo na to taky má, to bych jako chtěl říct v první řadě. Opravdu si myslím, že máme v každém ročníku jako pár inscenací českých, které si myslím, že by opravdu měly jezdit po těch evropských přehlídkách, taky se to daří, ne, že ne, divadlo na Zábradlí docela jezdí, Dejvické divadlo je známé a našlo by se jich ještě víc, ale rozhodně si myslím, že v tomhle ohledu je kam stoupat a tomu se snažíme taky napomoct.
0: Která témata řeší současné evropské divadlo? Je tam nějaká jednotící linka?
1: Toho nahrává hodně obecné odpovědi, já nemám rád obecnost, ale zkusím to. Jo, určitě se hodně řeší lidská práva, určitě.

0: co leží evropským tvůrkyním a tvůrcům na srdci.
1: A předpokládám, že se nevyhnete ani politice.
0: No tak stoprocentně, že ne.
1: Je v programu letošního festivalu divadlo nějaká inscenace, která se věnuje právě ryze politice?
0: No, já myslím, že rozhodně. Tak třeba hnedka ta úplně zahajovací inscenace, což jsou Tkalci, slavná hra Gerharda Hauptmana z konce 19. století, realistické drama o povstání Tkalců ve Slezských Sových horách, to je kousek od Broumova. Skutečná událost z poloviny 19. století a režisérka Maja Klečevská, polská slavná tvůrkyně, to inscenuje jako velice současné drama o problému sociálně utlačovaných vrstev a o tom, k čemu, k jaké radikalizaci třeba může vést sociální nespravedlnost.
1: Když se v první půlce 90. let uvažovalo o místě pro divadelní festival s mezinárodní účastí, tak padla volba na Plzeň, protože je to město s velkou divadelní tradicí a zároveň dost malé, aby se zde mohlo setkání stát soustředěnějším, než je v možnostech Velké Prahy. To jsou slova z programu prvního ročníku. Vy už pro ten festival řadu let děláte, můžete to posoudit, tak jak moc vám přijde dobré, že ten festival se koná právě v Plzni?
0: No, my jsme v Plzni hrozně rádi, to je důležité říct. Já to tady mám moc rád, mám tu i část rodiny, ale to zas tak podstatné není, ale podstatné je opravdu, že ty velké divadelní festivaly nikdy nevznikají v metropolích, že i ten slavný francouzský Avignon, konec konců i ten slavný britský Edinburgh jsou v uvozovkách menší města, která umožňují opravdu nějakou tu koncentraci, nějaké to setkávání. V Praze taky probíhají divadelní festivaly a probíhají tam skvělé festivaly, ale tam se prostě do divadla chodí večer. Nestane se vám pravděpodobně, že by někdo běhal po Praze do divadla od 9, od 11, od 1, od 3 a od 7, jako to umíme tady.
1: Na co si letos zajít v Plzni, zjistíme za chvilku. Naším hostem je Michal Zahálka.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 9. září letošního roku v Plzni začíná 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo. Jedním z jeho dramaturgů je Michal Zahálka, náš dnešní host. Tak poprosím teď v závěru našeho rozhovoru alespoň o 3 typy z programu.
1: No tak kromě těch tkalců, o kterých už jsme mluvili v předchozím vstupu, já určitě moc zvu vlastně na všechno ze zahraničního programu, na co seženete lístky. Elizabeth Costello je jeden z vrcholů, věřím, že bude jeden z vrcholů tady mojí kariéry u Plzeňského festivalu, nádherná polská inscenace režiséra Krzysztofa Verlikowského. Ale zároveň ještě pár lístků zbývá třeba na inscenaci Bez fanfár, což je velké francouzské takové činoherně hudební divadlo s velice zábavným smyslem pro humor, takovým trochu posmutnělým. Je to inscenace, která vypovídá o rozpadu vztahu, o rozpadu, ale taky společnosti, což zní hodně depresivně, ale je to s velkou zábavou, s nádhernou hudbou, s písněmi Roberta Schumana, a tak na to můžu zvát i proto, že teda tam uvidíte moje titulky, o kterých jsme mluvili, ale ne, zvu samozřejmě na všechno. Z českého programu určitě se ještě dostanete třeba na Divokou kachnu v podání činohry Národního divadla Brno v režii Jana Friče, nádherná taková docela skandální inscenace, která měla premiéru letos v lednu a bude se o ní hodně mluvit. Ještě se o ní bude hodně mluvit, tak věřím, že i v Plzni se o ní bude hodně mluvit a na tu moc zveme.
0: Zaujala mě ta věta, ještě se dostanete. Ono to obvykle chodí tak, že ta představení, o která je enormní zájem, tak ta se vyprodají během prvního dne.
1: Je to přesně tak. No. My se samozřejmě snažíme ty kapacity nafouknout co nejvíc, taky pořád ještě stojí za to zapnout si třeba hlídacího psa v našem prodejním systému nebo vůbec sledovat ten web, protože se stane, že třeba se nám odhlásí nějací akreditovaní novináři nebo zahraniční hosté a uvolní se nějaká místa, ale jako samozřejmě do těch menších sálů nebo na ta hodně žádaná pražská divadla, tak prostě už může být vyprodáno.
0: Nebo čekat, že půlka hlediště onemocní, aniž bychom komukoliv chtěli přát cokoliv špatné.
1: Přesně tak. Každému přeju jen to nejlepší a ať se hlavně dostane na to, co chce. My se snažíme všechny všude dostat.
0: Čím se bude prezentovat ta domácí plzeňská divadelní
1: scéna? Velkou radost, že divadlo Josefa Kajetána Tyla zahraje svou Větrnou hůrku v režii Jakuba Šmída. Jakub Šmíd je taky jedno z největších men současné činoherní režie. Tvůrce s velkou vizuální fantazií a tenhle pohled na román Emily Brontëové je, jako řekl bych, mimořádný. A divadlo Alfa zahraje zase jako úplně jinou věc, to je naopak jako drobná věc, ale úplně skvělá. Jmenuje se Transport bod zlomu od slovinského tvůrce Tina Grabnara. Nádherná záležitost o těch ekologických tématech, o kterých jsme už mluvili, o havárii ropné plošiny. Skvělá tíživá věc, doporučuju moc.
0: A když už byla řeč o tom vstupném, na co z toho programu nemusíme schánět vstupenku?
1: Máme i program v ulicích, hnedka první den, což je středa 10. Tak ve středu 10. Vosa Theater zahraje svůj, nebo kolektiv Vosa zahraje svůj první krok, inscenaci, ve které najdete akrobaci a obří svítící nafukovací planety. Je to velice působivá podívaná, tak na tu zveme do centra města hnedka ve středu 9. pardon. A potom v pátek 11. se těsně po sobě u branky zahrají dvě inscenace loutkářské pro děti a pro celé ale rodiny. Jedna z nich se jmenuje Bába a holub z produkce pražského studia Damuza a ta druhá je Popelka, skvělá inscenace, která vznikla v československé koprodukci Miza inscena.
0: Předpokládám, že víc informací najdeme na webu nebo využíváte ještě nějaké další kanály.
1: Najdete nás i na sociálních sítích, ale ano, na webu najdete úplně všechno, co potřebujete.
0: Mimochodem sociální sítě. Před 2 lety jste po festivalu na sociální sítě mimo jiné napsal. Díky báječnému týmu za špičkový servis vytrvale žasnu, jak se daří takovouhle organizační krávu provádět s úsměvem a takhle precizně. Tak vám v závěru držím palce, ať to s tou krávou dopadne dobře i letos.
1: Děkujeme moc.
0: A připomeňme, že Mezinárodní festival divadlo v Plzni startuje 9. září. Naším hostem byl Michal Zahálka. Děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Škodu 18 milionů korun způsobil noční požár v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Shořely tam 4 domy. Na místě máme reportéra, spojíme se s ním za chvilku. Tak s námi zůstaňte, tady je rádio vašeho kraje, na hodinách 10 hodin a 37 minut. Právě teď vám zpívá Michal David.

0: Tady je rádio vašeho kraje, ještě půl minuty a bude 10:45. V Bezvěrově na severním Plzeňsku v noci hořely řadové domy. Oheň zasáhl 4 objekty a způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 18 milionů korun. Hasiči evakuovali 7 lidí, 2 lidé utrpěli zranění. Na místě je teď reportér Pavel Hala. Zdravím tě, přeju hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Pavle, jak to teď na místě vypadá?
1: Tak ono ne, že hořeli, ale stále 2 z těch 4 rodinných domů ještě hoří. Já se tady dívám na hasiče, kteří rozebírají 2 krovy, 2 půdy, vyhazují různé materiály, tak jak to na půdách bývá, madrace a tak, a stále jim to prohořívá. Je tady několik desítek hasičů, kteří se od 1 hodiny v noci tady střídají kontinuálně, no a je tady opravdu hodně hasičské techniky, od té nejmodernější vzletl i dron, který nad Bezvěrovem pomohl hasičům lokalizovat ta možná další ohniska. Až po tu nejzákladnější techniku stále tady vodou prolévají ty půdy a používají samozřejmě i sekyry, pily, rozřezávají ty krovy. Je to...
0: Tak v tuto chvíli pravděpodobně chyba technického spojení. Omlouvám se, s Pavlem Halou se zkusíme spojit za chviličku.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jak už jsme řekli, v Bezverově na severním Plzeňsku v noci hořely řadové domy, oheň zasáhl 4 objekty a způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 18 milionů korun. Od reportéra Pavla Haly jsme před chvilkou slyšeli, že některé objekty ještě dohořívají. Stalo se tak ještě předtím, než nás zradil signál. V tuto chvíli věřím, Pavle, že jsme opět ve spojení. Přeji hezké dopoledne ještě jednou.
1: Hezké dopoledne.
0: Kvůli tomu požáru hasiči uzavřeli silnici první třídy mezi Plzní a Karlovými Vary. Zajímá mě, už je průjezdná?
1: Zdaleka ne a ještě minimálně do 13. hodiny odpolední nebude. Tu silnici zabírá hasičská technika, která tady celá logicky musí být. Policisté odklánějí dopravu po okolních komunikacích, ale odpoledne snad, věřme, už bude tady ta hodně vytížená silnice mezi Plzní a Karlovými Vary průjezdná. To teď ale není úplně na pořadu dne, abych tak dopopsal tu situaci tady na místě.
0: No, už se ví, jestli se obyvatelé do domů vrátí a kdy?
1: Já jsem s některými z nich mluvil, samozřejmě moc dílní nebyli, protože jsou šokovaní. Většina těch čtyř domků prošla nedávno rekonstrukcí. Postarali se o ně jednak rodinní příslušníci a pak také obec hned vedle toho jednoho z řadových domků, který nemá teď už střechu, je schořelý, je místní škola, kde obec Bezvěro zřídila jednak takové pomocné stanoviště pro hasiče, kteří se tady opravdu střídají už několik hodin, mají tam nějaké zázemí, pití a pro ty místní obyvatele tam například vaří polévku nebo je tam jiná pro ně pomoc. Zda se budou moci vrátit, to zatím opravdu není na pořadu dne, teď tady třeba dorazil právě krajský vyšetřovatel hasičů na místo, ale zatím stále ještě sedí na lavičce a čeká, až ti zasahující hasiči ho pustí do toho požářiště. Samozřejmě bude pak ještě záležet na tom, jak stav těch 4 rodinných domů a ještě nějaké dílny a garáže zhodnotí statik a kdy se budou moci obyvatelé, majitelé těch domů vrátit na ta místa.
0: Dodává Pavel Hala v 10 hodin a 52 minut. Za informace díky a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Podvodníci v Karlových Varech zneužívají parkovací aplikaci Easy Park. V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku se opět otevřela lávka přes Ohři. Zadlužení Čechů dál roste. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Podvodné zprávy požadují úhradu nezaplacené účtenky a obsahují odkaz na web. Ten má z lidí vylákat údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Služba Easy Park v krajském městě funguje od konce dubna a přes SMS zprávy ani e-maily o platby nebo osobní údaje nežádá. Na další metody, které podvodníci zkoušejí, upozorňuje mluvčí města Jan Kopál.
2: Falešné QR kódy, které jsou někde nalepené poblíž toho parkovacího místa s tím, že si je mají klienti oskenovat a provést ty kroky, na které ten QR kód vede. Typicky vede na podvodnou stránku, přičemž Easy Park varuje, že QR kódy jediné, které zveřejňuje, slouží ke stažení té aplikace do mobilního telefonu.
0: Lávka přes Ohři v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku je od včerejška opět průchozí. Dřevěné přemostění město rekonstruovalo rok. Lidé teď můžou lávku využívat v režimu předčasného užívání stavby. Na místě ale stále stojí dočasné oplocení. Město proto žádá o zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních pravidel, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
3: Zhotovitel už bude dodělávat ty věci kolem, co je povrchová úprava, obrubníky, něco ještě musí dobetonovat a samozřejmě to poslední bude montáž zábradlí. Omezení tam jsou pouze pro cyklisty, jinak tam žádná omezení nejsou.
0: Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení. Výroba strategicky důležitých mikročipů ve světě roste a přináší rekordní zisky jednotlivým státům. Zejména díky korporátní dani od výrobců může například Jižní Korea příští rok zvýšit státní rozpočet o 10%, a to na bezmála 580 miliard dolarů, což je historický rekord země. Jeho korejské firmy Samsung a SK Hynix patří mezi nejdůležitější světové výrobce paměťových mikročipů.
4: Ještě před 10 lety byl jihokorejský státní rozpočet o 100% nižší než ten, se kterým země bude hospodařit v roce 2027. Rekordní příjmy z výroby a prodeje mikročipů znamenají i rekordní výběr daní a vláda proto z jeho přebytku plánuje vytvořit tzv. Fond budoucnosti, do kterého bude odvádět část vybraných daní jako pojistku pro případ náhlé nebo naopak delší hospodářské krize. Peníze z fondu chce použít na zvládnutí případných ekonomických krizí u regionálních výrobců nebo na podporu mládeže, školství a vzdělávání. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý večer, převážně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda nákladního auta s osobním na průtahu Karlovými Vary u Rybář by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné dopoledne Luďkům a Luďkám, přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Dneska je středa s datem 26. srpna 2026. V příštích minutách necháme zpívat Helenu Vondráčkovou, Jaromíra Nohavicu a také Dalibora Jandu. A klidně by nám mohl zaspívat i Josef Fousek, toho ale necháme mluvit. Rubrika Fouskův svět má tentokrát podtitul Naše ruce. Poslechněte si ji za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Vladimír Šťovíček.

0: kousků v svět.
1: Naše ruce. Slovo ruce má mnoho významů. Provází nás na každém kroku. Celý den, celý život. Je zakořeněné v naší mluvě odjakživa. Vyjadřujeme jim mnohé. Má ruce dozadu, přilož ruce k dílu, má zlaté ruce, má šikovné ruce, podejme si ruce, dej od toho ruce, jdou mu na ruku, sehnal to pod rukou. Zkrátka ruce nás živí, jsou s námi. Umožňují lidem většinu činnosti. Jsou symbolem práce, sportu, zábavy. Ráno jsou s námi v koupelně, na klozetu, u snídaně, oblékají nás, podáváme přátelům, potvrzujeme čestné slovo. Ruce hlasují, podpisují smlouvy, úvěry, svatební listiny, tleskají vítězům, umělcům. Jsou ozdobeny hodinovým strojkem, který nás vybízí, abychom vzali do ruky kladivo, volant, péro. Ruce svírají oblíbené mikrofony, špinavé ruce od práce se dají umýt a jsou opět čisté. Zašpiněné ruce od špatných činů se dají omýt, ale nikdy umýt. Ruce jsou hlavní faktor ve sportu, v hudbě, ve stravování, v milování, mají nepřeberné činnosti, vrchkoulí, diskem, oštěpem, svírají ruku na tenisové raketě, vedou míč ve volejbalu, košíkové, na manifestacích mávají, hrozí, pískají, převrhávají auta, nosí transparenty. Ruce mohou házet kameny a vajíčka na neoblíbené osoby. Ruka má i vznešenější úkoly. Hladí malá děcka i stařenky, mazlí se s pejsky. Hbitá ruka je pracovním nástrojem hmatáků. Nechvějící se ruku potřebují lékaři, švadleny, karbanici i holiči. Ani v písních ruka nechybí, jen za to vzít a plivnout do dlaní. O pilném dělníkovi říkáme, to je ale pracant, tomu práce nesmrdí. Nedaleko mého stolku, kde jsem psal tento féton, seděla mladá maminka s dvěma dětmi. V náruči něžně hladila malého klučíka. Kluk šťastně žvatlal, v ruce držel dudlíka. Druhý kluk, asi dvouletý, držel v ruce červený bakelitový samopal. Mířil na mě a vydával legrační zvuky trr, trr, trr. V duchu jsem si říkal, že dudlík v ruce toho druhého kluka byl pro mne příjemnější.
0: Fouskův svět.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chviličku představíme želnavský vodní rozdělovač, který je chráněn jako unikátní technická památka. Tak si počkejte, zpívat bude Phil Collins, Vladimír Mišík a taky Hana Zagorová, následovaná Michálem Kocábem. Hezké dopoledne.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jsme vaším parťákem v regionu a hezké dopoledne vám přejeme v 11 hodin 27 minut. Šumava je plná nejen jedinečných míst, ale taky technických památek. Mezi ty největší a nejvýznamnější patří určitě Schwarzenberský kanál, ale tímto jedinečným dílem z přelomu 18. a 19. století modernizace Šumavy nekončila. Na začátku 19. století bylo v některých šumavských obcích vybudováno několik vodních rozdělovačů. Tuto technickou vymoženost představí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Je začátek 19. století a Schwarzenberským kanálem, který byl už v době svého vzniku považován za jedinečné technické dílo, putují do Vídně tisíce kubíků dříví ze Šumavy. Josef Rosenauer, stavitel kanálu fungujícího dlouhých 160 let, je právem obdivován.
3: A na začátku 19. století v několika obcích jižní Šumavy vznikají další technické unikáty, které dodnes stojí mimo zájem a obdiv veřejnosti. Přitom se v nich odráží jedinečný technický pokrok, který zásadně zvýšil životní standard obyvatel obcí Želnava, Slunečná, Pěkná nebo Záhvozdí. Přivedli vodu do domů tamních obyvatel.
2: Jedná se o vodní rozdělovače, které dnes najdeme ve třech obcích na Šumavě. Ten asi nejznámější, v Želnavě na návsi, byl vybudován v roce 1818. Jeho hlavní částí je asi 2,5 metru vysoký válec o průměru necelého metru, který je vytesán a opracován z jediného kusu žuly.
3: Do něj byla z pramenů pod Želnavskými vrchy dřevěným potrubím, které bylo dlabáno z čerstvých borových klád, přiváděna voda. Ta vzlínala do horní části, kde se přelévala do 10 rozvodných trubek, jež vedly k jednotlivým statkům.
2: Tento systém fungoval ještě zhruba před 50 lety, ale už v roce 1958 byl Želnavský vodní rozvaděč prohlášen za technickou památku. Tím ale jeho příběh nekončí. Jeho další díl se začal psát v roce 2004, kdy byl odborně zrestaurován.
3: Při opravě byl nalezen německý vytesaný nápis. Nad ním se skví letopočet 1818, tedy rok jeho výroby. Pod ním se praví: kdož stále jen chuť má pít, ať přijde, já mohu ho každý den napojit.
2: Další rozvaděč je k vidění v nedaleké obci Pěkná a při stavebních pracích v osadě Slunečná, vzdálené jen pár kilometrů od Želnavy, byl nalezen další, který už opět stojí ve středu osady. Torza rozvaděče z obce Záhvozdí jsou uložena v Prachatickém muzeu.
3: Jen je velká škoda, že stejně jako u Schwarzenberského kanálu víme, kdo jej naprojektoval a postavil, tak u těchto neméně zajímavých technických děl se ta informace nedochovala. Přitom voda přiváděná až do domu, a to v roce 1818, to neměly mnohé domy ve velkých městech, ale v Želnavě už ano.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po půl 12. I dneska pro vás máme kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 26. srpna. Svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.
0: Proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku? To řeknou dnešní babské rady Jarky Vykoupilové a přidají i další osvědčené triky. Už za několik okamžiků.
3: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu nasekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hodinu parkování zdarma v Tuhnicích rozšíří Karlovy Vary do dalších ulic. Hospic svatého Jiří nabízí zdravotnické pomůcky pro péči o blízké v Chebu a Kraslicích. V centrální evidenci je podle komory veterinářů zatím zhruba 145 tisíc psů. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. 1. hodinu parkování zdarma ve spoplatněné zóně v Tuhnicích v Karlových Varech budou moci od září využít řidiči v ulici doktora Engla a Milady Horákové. Doposud byla první hodina zdarma pouze na parkovišti v ulici Moskevská, jak uvedl náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO. I pro krátkodobé parkování ale bude nutné pořídit si bezplatný parkovací lístek nebo potřebné údaje zadat do parkovací aplikace. Hospic svatého Jiří v Chebu nabízí k zapůjčení zdravotnické pomůcky. Lidé po úrazu nebo ti, kteří pečují o své blízké, si můžou v Chebu a Kraslicích pomůcky vyzkoušet a dlouhodobě zdravotnické vybavení zapůjčit. K dispozici jsou například invalidní vozíky, chodítka nebo polohovací pomůcky. Nabídku i fungování půjčoven přibližuje ředitelka hospice svatého Jiří Alena Votavová.
2: Není vůbec nic nějak potřeba dopředu se přihlašovat nebo pomůcku si rezervovat, stačí přijít v běžné provozní době půjčovny. V Chebu jí máme otevřenou v úterý a ve čtvrtek odpoledne a v Kraslicích v úterý odpoledne. Člověk si vybere pomůcku, kterou potřebuje, dle vlastní potřeby na jak dlouhou dobu chce.
0: V centrální evidenci psů jsou zatím údaje o 145 tisících psech a jejich majitelích. Potvrdila to komora veterinárních lékařů k 19. srpnu. Zápisy dělají hlavně během očkování proti vzteklině. Registrace je povinná od července. Pokud ji pejskař nezařídí do 3 let, riskuje pokutu až 50 tisíc korun.
3: Pejskaři v Brně to mají s registrováním psů různě.
4: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
5: Psa ještě v registru nemáme, plánujeme to při první návštěvě veterináře, kam jsme ještě nešli.
6: Registrováno zatím nemáme. Už jsme byli vlastně na vsteklině, ale zatím jsme ani od veterináře vlastně žádnou takovou informaci neobdrželi.
3: Veterinář o evidenci klientům říkat nemusí. Většina z nich, včetně Milana Štourače, to ale dělá. Z majiteli vyplní nejdřív papírovou žádost.
7: Zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
3: Za službu si zvěrolékaři účtují pár stovek korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: U jižního pobřeží Kréty zachránila ráno řecká pobřežní stráž přes 200 migrantů, kteří pluli na 3 člunech. Informovala o tom agentura DPA, podle které už včera záchranáři z moře vytáhli 8 desítek lidí. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Vláda proto na ostrově začala budovat 2. přijímací středisko pro běžence. Otevřít by se mělo do konce měsíce. Sport. Fotbalisté Sokolova přivítají v 17:30 odpoledne v dalším kole českého poháru 2. ligovou Vlašim. Soupeř působí o 2 soutěže výše než Baník. Trenér Lukáš Kislinger se ale předem nechce vzdávat.
8: Rozhodně se nejdeme bránit nebo se soupeře bát. My se připravíme tak, abychom předvedli náš dynamický rychlý fotbal, byli na hřišti aktivní a udělali maximum pro další dobrý výsledek a abychom uspokojili naše diváky.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka, odpoledne ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý večer, převážně východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz v ulicích Máchova, Husova a Příkrá. Jezdí se jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
9: Je to tak, správný čas 12 hodin 5 minut i ve středu 26. srpna jsou tu pro vás písničky na vaše přání a podle vašeho výběru. Cesty sem ke mně do studia určitě dobře znáte, ale připomenu, telefonní číslo 221 55 37 37 nebo e-mailová adresa studio.vary@rozhlas.cz, případně můžete využít i formulář na našem webu vary.rozhlas.cz. Těch možností je spoustu, doufám, že nějakou využijete a zpříjemníme si společně den, můžete zahrát sobě pro radost nebo někomu dalšímu. A já připomenu, že dnes třeba můžete zahrát Luďkům, kteří dnes slaví svůj svátek, Luděk, slovanské jméno, vzniklé zkrácením jmen Lubomír nebo Ludoslav, označuje toho, kdo lidu přináší mír a kdo slaví lid. A mezi slavné Luďky určitě můžu připomenout a zařadit herce Munzara nebo Sobotu a třeba moderátora a baviče Luďka Nekudu. Pokud i vy máte nějakého Luďka kolem sebe, nezapomeňte na něj. Já jim tak trošičku směřuju už tu dnešní první písničku, kterou vybírám vždy já a potom už to bude na vás. Telefonní číslo, mail a všechno už znáte. Pojďme na to, tak ať je to dnes celý den jenom paráda.

0: Hudební nabídku dnešních písniček na vaše přání otevřel Karel Zich a telefonní nabídku nebo ta telefonní přání už tuhle chvíli otevírá Honzík. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den a zdravím holky. Zdravím holky Stásku, Rozárku a Báru a Irenu Praškovou do Aše, že nás poslouchají, aby měli taky hezký den a zdravím je opatro výš. A posílám jim tam tu znala pána od Václava Neckáře a chci, aby se jim to líbila ta písnička. Všem čtyřem, prosím.
0: Tak já věřím, že určitě uděláte radost. Díky, že jste si tak hezky vzpomněl, díky za zavolání a i vám krásný den přeju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Natrhali jsme si pár citronů z citronového stromu a na telefonu mezi tím je už připravená paní Anna z Ostrova, naše pravidelná posluchačka. Já vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím a děkuju. A chtěla bych veselovit tu písničku od Jakuba Smolíka a chtěla bych to pro toho Sandu Douců, Míru ze Sokolova, kamaráda Vaška, Alici, kamarádce, ta ho miluje, Luce Holičce, no Holice má, ale Alice jsem to, a ještě jí dodatečně přeju, tady měla narozeně, jí dodatečně přeju.
0: Tak to my se samozřejmě k přání připojujeme. Děkuju, písnička i pro vás, Jakub Smolík, Butterfly, tak ať si dneska lítáte krásně, i když, jak jsme se bavili, to počasí je takové ani ryba, ani rak, tak přidáme motýly. Hezký den, naslyšenou.
1: Taky pěkný den.

Další přání je písemné. Hezkou středu nám přeje Sylvie z Prahy. Včera jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že ve věku 80 let zemřela americká country legenda, zpěvačka a herečka Dolly Parton. Tak prosím, zahrajte od ní píseň I Will Always Love You, kterou víc známe od Whitney Houston, ale původně je právě od Dolly Parton. Všechny zdraví a hodně štěstí přeje Sylvie.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: I krátce před půl jednou ve středu 26. srpna jsou vám k dispozici písničky pro vás a připomenu kontakty, telefon 221 55 37 37 a také e-mail na adrese studio.vary@rozhlas.cz. Vidím, že sluchátko mi to bliká, pouštím rychle písničku a jdu se zeptat, kdo pak si co bude přát.

0: A na telefonu už je další volající, paní Malvína, dobrý den přeju.
1: Dobrý den, já vám taky přeju dobrý den, hezkej.
0: Tak pojďte, vy jste říkala, že máte spoustu dobrých lidí, kterým chcete zahrát. Pojďme je připomenout.
1: Ano. Chtěla bych na obytomu zahrát Dukleských rdinů.

0: panu Krejzovi, Danovi, Květě, Deně a ještě další a další tam jsou. A mýmu synovi do Sokolova Pepovi a vnukovi Pepičkovi. A to by bylo snad a pro vás.
1: Děkujeme. No a vybral jste svoji oblíbenou Marínu. Milan Chladil už se rozjíždí. Užijte si písničku a krásný den.
0: Vám taky. Naschledanou.
2: Dobré odpoledne a Lukáš Pochylý.

0: kdo pak se nám ozval na linku 221 55 37 37, to já vlastně vím, pan Jaromír, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Krásný den přeju, komu zahrajeme a co, jakou písničku pošleme?
1: No, je to skupina Boston, no, písničku tu řeknete.
0: Modern Feeling, ano, vybrali jsme společně.
1: Je to nádherná palba, posílám to všem, kdo mají rádi tady tu hudbu, vám do rádia, Pepovi do Dolců, teda Standovi do Dolců, Pepovi do Horního Slavkova a prostě všem, bratrancovi mojemu, no ať si to užijou. A když je takový počasí ošklivý, tak trošku hudby.
0: Ano, můžeme se rozhýbat, zahřejeme se sami, když to zatím nedělá sluníčko. I vám krásný den a díky za zavolání.
1: Vám taky a mějte se, naschle.
0: Naslyšenou.

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Pozvánka na folklor, ale folklor teď nezazní, naopak pořádně přitvrdíme. Dovolal se pan Pepa, zdravím vás.
2: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva rádio.
1: Děkujeme.
2: Budeme dneska hrát ty katapulty, nejna kaťáty, a budou hrát dvě růže krepový, ať to borošťou synci, a bylo by to pro standu z holců, jerouše do hranic, pro mé sestry, pro vás taky, pro pán moderátora.
1: Děkuji.
2: Na celý váš kolektiv, aby vám to vyšlo, co se vám si přejete, a jinak zase někdy naslyšenou a ať se daří.
1: Díky za písničku i za zavolání, i vám hezký den, ať se daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: A někdo už ví, co si budeme hrát dál a pro koho to bude. Zdravím pana Pavla.
1: Zdraví, dobrý den, pane redaktore, zdravím vás. Zdravím všichni posluchače Rádia Karlovy Vary.
0: Děkujeme, prozraďte.
1: A prosím bych písničku od skupiny Činacky, která se jmenuje Hlavolam. A je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. Děkuji a přeji všem krásný zbytek tohoto dne.
0: Rádi přání plníme a přeju hezký den, naslyšenou.
1: I vám naslyšenou, děkuji.

se k závěru. Zbývá ještě jedna písnička podle vašeho výběru a já si dovolím spojit hned dvě přání. Dobrý den, mohla bych poprosit o písničku na přání pro moji ségru Štěpánku a mého přítele, který je u mě. Písnička se jmenuje Sluníčko od Maxim Turbulence. Děkuji, přeji hezký den. Tak Karolína ze Sokolova si přála Sluníčko, nenašel jsem, ale Maxim Turbulence alespoň máme rádi zvířata, od nich je všechno rozverné, snad mi to a našemu hudebnímu výběru odpustíte, ale Maxim Turbulence nechávám. No a protože je taková hezky rozverná, určitě dětská, skoro až táborová, tak tu mám ještě jeden vzkaz, který přidám. Chtěla bych zahrát písničku pro jednoho vynikajícího kamaráda, přítele. Můj kamarád se mnou jezdil na tábory, které jsme společně připravovali skoro 20 let. Byl pro mě vždy po ruce, když mi nebylo nejlépe na těle i na duši. Zažili jsme spolu krásných, nezapomenutelných chvilek. Určitě se zase brzy uvidíme. Vybírám písničku, která se mi líbí. Myslím, že Maxim Turbulence to určitě splní. Já děkuju za ten výběr a moc mě těší, že i takové vzkazy přicházejí, protože já to cítím stejně. Tak ještě Maxim Turbulence pro vás.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: V Karlových Varech pokračuje příprava nového environmentálního centra v Tuhnicích. Kvůli havárii vodovodu v Chodově neteče obyvatelům voda a je tam omezený provoz. Ministerstvo zemědělství chce od příštího roku podporovat šlechtění odolnějších odrůd chmele. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary pokračují v přípravě projektu rekonstrukce a přestavby bývalé hájenky v městské části Tuhnice. Z historického objektu se má stát vzdělávací centrum pro mládež. Projekt za víc než 60 milionů korun, ale město mírně upraví a kvůli finanční náročnosti rozdělí do několika etap. Podmínkou je taky získání evropské dotace. Vysvětluje náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
3: V současné době bychom udělali jenom první etapu za 62 milionů, včetně DPH, ale do té rekonstrukce půjdeme pouze v případě, že se nám podaří získat dotaci z operačního programu Spravedlivé transformace. Pokud by tato dotace nevyšla, tak bychom pravděpodobně ten projekt nemohli uskutečnit.
2: Poruše vodovodu dnes došlo v ulici Dukalských Hrdinů v Chodově. Obyvatelé dnes dvou vchodů jsou dočasně bez studené vody. Jak informuje město na webových stránkách, vodohospodáři pracují na odstranění poruchy a snaží se dodávku co nejdřív obnovit. V ulici je omezený provoz, dopravu tam řídí semafory. Šlechtění nových odrůd chmele by se mělo víc zaměřit na jejich odolnost vůči suchu a vysokým teplotám. Stát chce proto od příštího roku víc podporovat výzkum odolnějších odrůd plodin, včetně chmele, řekl ministr zemědělství Martin Šebestián, zvolený za SPD.
4: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
2: Podle Šebestiána zároveň podporují budování závlah. Pěstitelé můžou získat dotace například na retenční nádrže. Aktuálně je pod závlahou jen zhruba 25% chmelnic. V Nepálu se po přívalové povodni zemřelo nejméně 9 lidí, informovala o tom místní policie. Povodeň a následný sesuv půdy zasáhly oblast na obou stranách hranice mezi Nepálem a Tibetem. V tibetské oblasti Šigace úřady pohřešují několik obyvatel. Povodeň v Nepálu podle úřadů odnesla celé vesnice a části infrastruktury. Katmandu vyhlásilo na místo záchranné týmy, policisty i armádu. Podle agentury Reuters ale záchranné vrtulníky budou moct přistát, až opadne voda.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka, odpoledne ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia, vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na místní silnici mezi obcemi Březová a Kamenice u Sokolova se srazilo osobní auto s nákladním. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde. A oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano. Tam
0: už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: HDP je
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná.
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase ono nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
0: jak
1: Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy to
1: ne,
0: začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, já, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo je, že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý

0: Až byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.

0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží, a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky. Jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž, a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo
1: muset.
0: To bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Hmm. Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu, emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede. A ta.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl, Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Podvodníci v Karlových Varech rozesílají falešné výzvy k zaplacení parkovného. Město Albertami vybuduje novou převlíkárnu pro běžkaře. Vrtulníky Venom a Viper můžou po červencové nehodě znovu do vzduchu. A zítra čekejte skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Řidiči v Karlových Varech čelí podvodům spojeným s aplikací EasyPark. Podvodníci rozesílají falešné SMS zprávy s výzvou k úhradě parkovného a vlepují podvržené QR kódy poblíž parkovacích automatů. Odkazy vedou na podvodné stránky s cílem získat údaje k platebním kartám. Způsob komunikace EasyPark se zákazníkem přibližuje mluvčí města Jan Kopál.
2: Interakce s uživateli se děje přímo v aplikaci. A určitě nikdy nepožadují platby zasíláním e-mailů nebo SMS zpráv. Zároveň nikdy nechtějí po svých klientech, aby zadávali bezpečnostní kódy, piny a podobně citlivá data.
0: Podvodníci v SMS zprávách často požadují jen nízkou částku, jako například 20 korun. A Brtamech postaví novou převlíkárnu pro běžkaře. Bude v areálu technických služeb, kde jsou taky veřejná WC a parkoviště, odkud vyrážejí běžkaři do stop. Město práce zaplatí s pomocí dotace od Karlovarského kraje. Pokračuje nezávislá starostka Renata Mrňková.
3: Převlíkárna právě pro běžkaře bude velmi přínosná, vlastně hnedka vedle těch záchodků, kde prostě běžkaři, turisté přijedou, mohou se převlíknout do suchého, čistého prádla, nasednout do auta přímo a zase odjet a přijet příště.
0: Armáda může znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Jejich provoz pozastavila po červencové nehodě na základně v Náměšti nad Oslavou. Při pádu jednoho z vrtulníků zemřela vojákyně a další 4 lidé se zranili.
4: Už v pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které chrání vzdušný prostor v Polsku. Od včerejška můžou vzlétnout i zbývající stroje na základně v Náměšti, říká mluvčí armády Vladimír Holas.
5: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
4: Nehoda vrtulníku se stala při rutinním výcvikovém letu. Venom se při přistávání zřítil z výšky asi 50 metrů. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 10 let vězení. Průběh vyšetřování policie víc nekomentovala. Pád stroje prověřuje i komise ministerstva obrany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Venezuela v úterý 1. září znovu otevře mezinárodní letiště v Caracasu. Uzavřené pro komerční lety bylo od červnového tragického zemětřesení, uvedla agentura AFP. Otřesy tehdy vážně poškodily terminál Simona Bolívara. Největší škody byly na hlavní přistávací dráze. Letiště teď provoz obnoví na dočasně uspůsobených terminálech pro vnitrostátní i mezinárodní lety.
1: Sport.
0: České volejbalistky postoupily s předstihem do osmifinále mistrovství Evropy. V Brně porazily v předposledním utkání základní skupiny Ukrajinu 3-1 na sety. Zítra je v hlavní soutěži šampionátu čeká ještě závěrečný souboj s Bulharskem. A všechny české lodě na mistrovství světa v polské Poznani v rychlostní kanoistice zatím postoupily do semifinále. Kanoista Martin Fuxa na kilometru z druhého místa.
1: Počasí.
0: Noci a zítra čekejte zvětšenou oblačnost, ráno v údolích mlhy, jinak skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane slabý, odpoledne přechodně až mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici mezi obcemi Březová a Kamenice u Sokolova se srazil osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ve 14 hodin a 5 minut opět pokračujeme na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary v odpoledním proudu zajímavostí hudby a také informací. Kam vás zavedu v této hodině, už určitě vyhlížíte, na jaký zámek to bude. Ano, už za chvíli bude naše vysílání patřit dalšímu dílu Zámeckého léta. Na další z památek nás samozřejmě pozve František Kinský. A také se podíváme do Sedlece v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Pokračuje rekonstrukce varhan. Tentokrát se práce týkají dřevěné skříně, ve které jsou uložené píšťaly. Počkejte si na podrobnosti v reportáži. Budou to i tipy pro dnešní den a bude to už za chvíli Karel Gott nebo Marie Rotrová, ale taky Lisa Stanfield nebo třeba Hana Zakorová. Ať se vám dál příjemně poslouchá. Mějte s námi krásné odpoledne.

0: A s námi máte už jen do konce týdne šanci zapojit se do soutěže Zámeckého léta. Soutěžíme každý všední den krátce před 10. hodinou. A pokud nestihnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne v pronto čase aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Kam se vydáme dnes, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku, teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: tipy pro volný čas.
1: Kam můžete vyrazit, nechte se inspirovat. Třeba stará řemesla představí na kurzu pro veřejnost od 18 hodin šikovní řezbáři a dráteníci v Ostrovské městské knihovně. Loučení s prázdninami připravila od 17 hodin městská knihovna v Chodově. Příchozí budou malovat na beton před knihovnou, připraveno je i tvoření pro děti a balonkování. Přední česká malířka Ivana Lomová představuje v karlovarské Becherově vile takzvaná díla zamrzlá v čase. Soubor 13 filmových maleb inspirovaných televizní obrazovkou, v nichž autorka zachycuje statické filmové interiéry, doplněné o zvukové sestřihy z vybraných filmů. V druhé části výstavy pak není zdrojem film, ale autorčiny rodinné fotografie. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou, představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Chebská galerie 4 připravila výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava, ženský akt, a právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně světlo stín a Femina Dea Lucis Umbra návštěvníci. No a Ašské muzeum připravilo na výstavu místního rodáka a vše uměla Marka Boháče. Ten vyrábí zajímavé věci a zařízení od malých drobností až po důmyslné velké stroje.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dláta, štětce a trpělivost, to všechno potřebují restaurátoři při opravě dřevěných částí varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Práce jsou rozdělené do několika etap a hotovo by mělo být do 2 let. Dřevěné skříni, ve které jsou píšťaly varhan uložené, se tak vrátí vzhled z 18. století.
1: Co pak děláte teď?
2: Tak zrovna odstraňujeme nepůvodní vrstvy na řezbách, na tu vrstvu původní, a pak se začne s restaurováním povrchu.
1: Jiří Dintera je pomocný restaurátor. Vy máte teď před sebou položenou nějakou ozdobnou část těch varhan. Bude to složité vlastně to dát do toho původního stavu? Tady vidím, že asi úřadoval i červotoč.
2: Červotoč úřadoval na více místech, tady vidíte například to poškození, což je docela velký, takže to potom budeme muset buď to vysadit novým materiálem, anebo zpevnit takovou chemii, čímž se zpevní to dřevo a zde zároveň by se měl zahubit i ten, pokud je tam aktivní červotoč.
1: To asi nebude práce na pár dnů, to bude přece jenom chvíli trvat.
2: Tady nejhorší je, že je to hodně členitý. Ty detaily, kde jsou ty záhyby a takový ty voluty a všechno možné, tak tam je to docela těžký, protože na to musíme mít spoustu různých nástrojů, aby jsme se dostali do těch škvírek a mohli odtamtať ty nepůvodní vrstvy vyškrábnout ven.
1: Jakub Kandl, restaurátor, teď máte před sebou desku, natíráte ji nebo čistíte, co s ní děláte?
3: No, tohle to je vlastně už fáze retuše. Ten systém ty retuše, že se namíchá nějaký retušovací odstín, kterým se ty defekty potlačujou.
1: Je to vlastně skříň, ve které jsou ty píšťaly uložené. Ta deska, kterou teď děláte, ta je z jakého místa? Pojďte mi ukázat.
3: No, my teď pracujeme tadyhle na té horní části tohohle z toho pilíře varhan. Ta deska je tamhle z té boční části.
1: A tahle ta šedivá barva, když se na to podíváte, popsaná různými jmény?
3: No, ta se ponechá, to je vlastně zadní strana to nástroje, ta takhle může zůstat.
1: A to jsou jména, že jo, tady napsaná.
2: No, ale tady na druhé straně, na tom druhém křídle, tam je těch popisů víc, tam nějaký kolega našel docela dávnej nějaký datum.
1: Tak se zkusíme podívat, pánové, když jsme tady. 1934.
2: 1922 dokonce.
1: 23. února, 25. Nebo kolik
2: 25.
1: února 1922. Alois Kurka, předseda spolku na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Rekonstrukce varhanta už pokračuje nějakým rokem.
4: No, jestli si tak vzpomínám, tak 4.
1: A jak dlouho potrvá?
4: Podle finančních zdrojů, tak by to mělo být ještě 2 roky.
1: Jak jsou staré vůbec ty varhany?
4: Jsou to relativně vzácné varhany, barokní od varhanáře Rauše a jsou asi z roku 1756.
1: Za tuto část rekonstrukce zaplatí spolek asi 900 tisíc korun. S financemi pomohla dotace například od města Karlovy Vary i Karlovarského kraje. Ze Sedlece u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s

Pohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Petra Černocká nás na svém nákladňáku dovezla až ke 14. hodině 45. minutě. No a 3:15, to je správný čas otevřít naše rozhlasové tržiště. Jaké jsou možnosti, pokud něco nabízíte, prodáváte, nebo naopak něco scháníte, sbíráte, potřebujete vyměnit, anebo třeba se i seznámit, to vše umíme, tak jaké cesty k nám vedou, jsou to známé kontakty. Připomenu telefonní číslo 221 55 37 37, 221 55 37 37, anebo případně e-mail studio.vary@rozhlas.cz, ale upřednostňujeme samozřejmě živý kontakt, tak jako vždycky v rozhlase, takže telefonní linka je pro vás v tuto chvíli otevřená a pokud potřebujete prodat, koupit, vyměnit, jsme tu pro vás tak jako každý den v tomto pravidelném čase i ve středu 26. srpna. Máte k dispozici telefon, máte k dispozici případně i e-mail, já budu obojí hlídat, slibuji, ale nemáte příliš mnoho času, víte, že tržiště se stejně rychle otevře a stejně rychle se i zavře. Takže pokud opravdu něco potřebujete koupit, vyměnit nebo naopak něčeho, co ještě může někomu udělat radost, se zbavit, máte možnost právě teď. Já mezi tím, než vytočíte číslo nebo než doběhnete k telefonu, vás pozvu už po 15. hodině na rozhovor, který je dnes připravený. Naším dnešním hostem bude náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a také primátorka Karlových Varů za hnutí ANO Alejandra Pfeffer-Ferklová. Budeme si povídat o lázeňských městech, podíváme se na oslavy, které se připravují. Takže to bude takové tržiště nápadů a hlavně možností, jak se pobavit a co užitečného si vyzkoušet nebo co se dozvědět, ale to rozhlasové tržiště je otevřené právě teď. Posledních pár sekund vám dávám možnost zavolat a něco vyměnit, nakoupit nebo případně prodat. Telefon 221 55 37 37 je ještě chviličku volný. Pokud nebudete potřebovat tuto šanci dnes využít, tak tržiště zase uzavřu a zkusíme se trochu ztratit. Tady konkrétně bude tu Marek Ztracený a jeho písnička Zastav mě. Dívám se na telefonní linku, zatím nebliká a vzkaz tu taky žádný nemám. Dobře. Další možnost bude zítra, pokud budete něco potřebovat. Jsme tu samozřejmě pro vás. Je to nejrychlejší, nejjednodušší a taky nejlevnější možnost, jak se zapojit do drobného bazaru, schánět, poptávat nebo nabízet. To všechno nabízí rozhlasové tržiště. Ale to se pro dnešek uzavírá.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Lázeňské lesy v Karlových Varech sledují návštěvnost pomocí speciálních sčítačů. Hodinu parkování zdarma v Tuhnicích rozšíří Karlovy Vary do dalších ulic. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. A zítra čekejte skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lenka Poláková. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary sledují návštěvnost na 5 frekventovaných místech pomocí speciálních sčítačů. Zařízení rozliší pěší a cyklisty a zaznamenají taky směr jejich pohybu. Data mají ukázat, jak lidé les využívají a která místa jsou nejvíc zatížená, pokračuje mluvčí Lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
4: Na základě těch dat my můžeme potom směřovat návštěvníky třeba i do jiných částí našeho lesa, tak aby právě nedošlo k tomu overturismu nebo přelidnění na těch frekventovaných místech. Dále nám to může pomoci například při opravách nebo při instalaci lesní infrastruktury, ať už je to třeba počet laviček nebo dalších věcí.
3: Projekt vzniká ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a potrvá do podzimu 2028. První hodinu parkování zdarma ve spoplatněné zóně v Tuhnicích v Karlových Varech budou moci od září využít řidiči v ulici doktora Engla a Milady Horákové. Doposud byla první hodina zdarma pouze na parkovišti v ulici Moskevská. Jak uvedl náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO, i pro krátkodobé parkování ale bude nutné pořídit si bezplatný parkovací lístek nebo potřebné údaje zadat do parkovací aplikace. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl soudu kauci milion eur, tedy asi 24 milionů korun. Soud ji nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti nebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali. Další 2 zůstávají ve vazbě. V USA jsou stíhání proti drogám a terorismu. Hrozí jim až do životí. Sport. Fotbalisté Sokolova přivítají v 17:30 odpoledne v dalším kole českého poháru druholigovou Vlašim. Soupeř působí o 2 soutěže výše než Baník. Trenér Lukáš Kislinger se ale předem nechce vzdávat.
5: Rozhodně se nejdeme bránit nebo se soupeře bát. My se připravíme tak, abychom předvedli náš dynamický rychlý fotbal, byli na hřišti aktivní a udělali maximum pro další dobrý výsledek a abychom uspokojili naše diváky. Počasí.
3: Zítra čekejte zvětšenou oblačnost, ráno v údolích mlhy, jinak skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane slabý, odpoledne přechodně až mírný východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 64 mezi Hazlovem a obcí Mítinka na Chebsku havarovalo osobní auto. Na silnici 13 se u čerpací stanice Nejda u obce Hájek ve směru na Karlovy Vary srazila 2 osobní auta. A u Globusu v Jenišově na Karlovarsku se srazila 2 osobní auta na parkovišti.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne ve středu 26. srpna i teď krátce po 15. hodině. Otevíráme další díl zajímavostí, novinek a příjemné hudby. Už za malou chvíli bude mým hostem náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a také primátorka Karlových Varů za hnutí ANO Andrea Pfefferklová. Zamíříme do lázeňských lesů, zůstaneme tedy v Karlových Varech. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary totiž nově sledují návštěvnost frekventovaných míst. Slyšeli jste to ve zprávách a my se podíváme na podrobnosti o těchto sčítačích. A jak už dobře víte, budeme soutěžit. Budeme soutěžit dnešní otázku. Myslím si, že bude poměrně, řekněme, zapeklitá a bude historická. Bude se týkat českých králů. Tak pokud máte rádi české krále anebo historii, dnes to bude pro vás. Bude to ohlédnutí i pohled do budoucnosti. To všechno nabídne následující hodina. Nabídne i hudbu, například Helenu Vondráčkovou a Valdemara Matušku hned v úvodu. Ať se vám hezky poslouchá.
2: Dobré odpoledne a Lukáš Pochylý.

0: Správný čas 15 hodin 10 minut ve středu 26. srpna, kdy je na řadě náš pravidelný host. A já jsem rád, že pozvání dnes do studia přijala náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a také primátorka Karlových Varů za hnutí ANO Andrea Pfeffer-Ferklová. Dobrý den. A my jsme si řekli, že se dnes zaměříme na to, co se chystá v rámci UNESCO, protože je to právě 5 let, kdy si připomínáme, že slavná města, slavná lázeňská města Evropy se právě zapsala do UNESCO. Spolu s Karlovými Vary to právě 24. července v roce 2001 byly Mariánské lázně, Františkovy lázně a dalších. Dohromady to bylo 11 lázeňských měst ze 7 evropských zemí, což je neuvěřitelná společnost, ale když se to takhle řekne, tak to vypadá hrozně jednoduše. To nemohla být tak jednoduchá cesta.
1: Rozhodně to jednoduchá cesta nebyla. Trvala také několik let. Bylo to více než 13 let a myslím si, že se na tom podílala i strašná spousta lidí. To znamená, nešlo to tak jednoduše. Těch měst na začátku bylo také mnohem víc. Až z toho k té klasické nominaci vlastně došlo 11 lázeňských měst, tak jak jste říkal, ze 7 evropských zemí. Já mám obrovskou radost a myslím si, že i je tam kus velké hrdosti, že z Karlovarského kraje, z našeho regionu, jsou tam zapsaná hned 3 lázeňská města, jak jste zmínil, Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně. Takže ano, byla to dlouhá cesta, ale myslím si, že ta cesta stála za to.
0: A pouze z Česka, pak ještě z Německa, to je trojice, jinak to je ve všech státech po jednom. No, co zápis městům přinesl? Daří se třeba líp spolupracovat, nabízejí něco zajímavějšího?
1: Rozhodně je to spolupráce, rozhodně je to výměna zkušeností. Tím, jak jsme z různých evropských zemí, tak každá ta země přistupuje i k tomu lázeňství trošku jinak. Musím říct, že Česká republika je v té věci lázeňství opravdu lídrem, ale je to o tom předávání zkušeností, získávání nových i poznatků. Je to o tom, že si daleko více vážíte toho, v jakém místě žijete, protože být zapsán na seznam světového dědictví UNESCO, to není klasická jenom nějaká jako turistická nálepka, jsme v UNESCO, ale je to o tom, že vlastně deklarujete, že to místo, které je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, je něčím zajímavé.
0: A že ho asi stojí za to opečovávat, víc si ho vážit. Co přináší obyvatelům měst právě tohle zapsání? Jsou to spíš komplikace, nebo je to právě ta radost a ta hrdost?
1: Obyvatelé vám možná řeknou, že to je více komplikací, ale ne. Mělo by to být o tom, že je to ten lepší veřejný prostor, že je to větší ochrana toho daného území a nejde jenom o památky jako takové, ale u nás se jedná o to, že v podstatě na ten seznam světového dědictví UNESCO bylo zapsáno to lázeňství. K tomu patří samozřejmě i ta architektura. K tomu patří terapeutická krajina, to znamená to okolí, které v okolí Karlových Varů, Mariánských lázní nebo Františkových lázní máme.
0: A myslím si, že na to můžou být všichni obyvatelé západních Čech jako rozhodně hrdí, ale lázně nejsou jediným světovým dědictvím, že, který Karlovarský kraj má.
1: Máte pravdu, my tady máme také Krušnohoří, Montan region, to je památka, která byla zapsaná zhruba rok předtím, než byly Great Spa Towns of Europe, ale pak je to také to nehmotné dědictví, ať už je to výroba skla, nebo je to také dagerotepie a myslím si, že tohle jsou velmi zajímavé věci, protože ty dělají Karlovarský kraj v tomto vlastně jedinečné, protože Karlovarský kraj má na svém území vlastně velmi hodně památek zapsaných právě na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Rozhodně nejsme kraj na okraji. No, je co slavit, tak se za malý okamžik po písničce podíváme i na to, co se chystá v rámci oslav toho památného dne 24. července 2001, kdy se lázeňství tady i u nás dostalo na seznam světového dědictví UNESCO. Mým hostem je Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO, primátorka Karlových Varů a náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a právě UNESCO.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo No. 5, krásná letní hudba nám dohrála. No, doufejme, že léto a počasí bude přát, protože v rámci oslav zápisu karlovarských lázeňských měst do seznamu UNESCO se chystají různé oslavy a připomenutí. Bude to v kraji, bude to spousta zajímavostí. Já jsem třeba si říkal, že stojí za to připomenout karlovarskou zámeckou věž, která má i stálou expozici. Ale těch novinek v oslavách teď bude spoustu. Pojďme pozvat.
1: 11. až 13. září bude probíhat oslava pětiletého zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. My jsme záměrně nezvolili, protože vy jste to tady v tom prvním vstupu říkal, že jsme zapsáni byli v červenci roku 2021 a my jsme to záměrně udělali tak, že jsme říkali ne, v červenci to slavit společně s obyvateli našeho Karlovarského kraje nebudeme, necháme to na září, až se všichni vrátí z dovolených, takže 11. až 13. budeme slavit ve všech třech městech. Začínáme v Mariánských Lázních, to bude v pátek, v sobotu to budou Karlovy Vary, no a v neděli zakončíme velké oslavy ve Františkových Lázních.
0: Jak vzniklo to pořadí, že začínáme Mariánky, to není ani abecedně, je to náhoda, nebo v tom je nějaký klíč?
1: My jsme se jako ta tři města, jsme se samozřejmě dohodli, ani jsme to nelosovali z klobouku, ani jsme nešli podle abecady, ale tak nějak jsme si řekli, že by to hezky navazovalo, protože v Karlových Varech v sobotu bude vrcholit i festival světla, který jsme do toho zahrnuli, takže takhle nějak jsme se podělili.
0: Těch událostí určitě bude obrovské množství. Jsou nějaké konkrétní věci, nějaká třeba konkrétní představení, která stojí za to, jak se ošklivě říká, vypíchnout, ale možná vyzdvihnout?
1: Určitě začínáme, jak jsem říkala, v Mariánských Lázních v pátek a tady to bude více určené pro tu odbornou veřejnost. Budeme tady mít Heritage Forum, které se v podstatě zaměří zejména na to lázeňství, na mobilitu, na prameny. Budeme tady křtít také noviny, které nově vlastně k tomu pětiletému výročí vycházejí. Great Spa Times se to bude jmenovat. Večer potom bude také oslava velké fontány, zpívající fontány v Mariánských Lázních. V sobotu budeme více zaměřeni na mladé publikum, protože bychom chtěli ukázat, jak vidí Karlovy Vary lázeňské město mladší generace. Ve Dvořákových sadech bude takzvaný UNESCO park a tady budou probíhat nejrůznější workshopy a podobně. Poté od 18 do 19 hodin v Císařských Lázních bych chtěla všechny pozvat na velký koncert právě tady k UNESCO. Bude se týkat Karla IV., tedy vlastně i zakladatele našeho města. No a potom navážeme od 20:30 právě festivalem světla, který bude v sobě zahrnovat ty atributy lázeňství. No a neděle, jak jsem zmínila, v neděli půjdeme do Františkových Lázní. A ve Františkových Lázní budeme mít také to mladší publikum. Budeme zde mít několik workshopů, budeme otvírat některé památky, na které se mohou vlastně návštěvníci těšit a bude to zase celý den. Takže já věřím, že pokud se někdo rozhodne, že by si ty oslavy chtěl skutečně jako užít, tak může v pátek začít a v neděli ve Frantovkách skončit a potom odjet zpátky do Varů třeba.
0: To vypadá jako nádherné propojení lidí všech generací, ale vlastně i propojení těch všech tří měst nebo tří českých měst v UNESCO. Je právě ta spolupráce, to propojení tím cílem? Je to důležité?
1: Je to důležité. My chceme, a není to jenom v té oblasti cestovního ruchu, ale je to právě i v té oblasti například, jak se starat o tu infrastrukturu, která je s lázeňstvím spojená, tak mám obrovskou radost, že se nám ta spolupráce mezi našimi městy v rámci Karlovarského kraje daří. My máme v rámci kraje vypsány také dotační tituly, které jednotlivá města čerpají, takže se od sebe vlastně i můžeme jako okoukávat, co které město dělá. Rádi bychom pracovali i na daleko větším propojení, to znamená, chtěli bychom ta města propojit například i cyklostezkou, tak aby lidé mohli z Karlových Varů vyrazit a projet si Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, takže těch projektů před námi, jak ještě více spolupracovat, je opravdu několik.
0: Nápadů je spoustu. Shodou okolností my si i zítra v našem vysílání budeme připomínat, že právě 27.8. ve čtvrtek bude výročí založení Františkových Lázní, ten první kámen, prvních kamenných lázní, tak se nám to krásně sešlo, ta témata. A já za to připomenutí i za všechny přípravy děkuju mému hostovi, náměstkyni hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázní. lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a také primátorce Karlových Varů za hnutí ANO Andreje Pfefferkové. Díky za návštěvu.
1: Já moc krát děkuji za pozvání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Na pěti nejnavštěvovanějších místech v lázeňských lesích v Karlových Varech jsou nově automatické sčítače. Zařízení sledují pěší i cyklisty a zaznamenávají i směr jejich pohybu. Data pak poslouží třeba jako podklad pro šetrnější správu lesa a plánování opatření

0: proti přetěžování těch nejvytíženějších lokalit.
1: Nejčastěji sem chodíme na oboru daňků.
2: Paní Nikola z Karlových Varů tlačí kočárek po asfaltové stezce k oboře Linhard.
1: Malý je jako šťastný, že vidí zvířata, líbí se mu tady.
2: A máte i další místa oblíbená?
1: Chodíme i na prasátka, ale tam je to takový, že hodněkrát jsme tam neviděli prasátka a jsou tam schody.
2: Jako cíl výletu s dětmi si vybral oboru i Daniel z Prahy.
3: No, jdeme se podívat na zvířátka, je tady nějaká stezka, kde mají být obrázky těch zvířátek, to se těm dětem vždycky líbí. Mělo by to být tak akorát dlouhý, že to ujdeme, na cedulích říkali 2,5 kilometru, tak myslím, že když to doplníme nějakýma hrama, nějakýma výlama, tak to ten náš mladý asi vydrží.
2: U cesty k oboře Linhard stojí nenápadný dřevěný sloupek, teď u něj stojíme s mluvčím Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary Danielem Kubelkou.
4: Tak v tom dřevěném sloupku se nachází tepelné čidlo, které vlastně snímá pohyb pěších návštěvníků. To čidlo některá k nikoho nefotí, nenatáčí video, jenom to snímá pohyb těch lidí, kteří tady kolem něj projdou.
2: Takže když teď projdeme okolo, tak vám naskočí v aplikaci další návštěvník.
4: Za nějakou chvíličku uvidíme buď v počítači, anebo i v telefonu, že se nám navýšil počet návštěvníků, který tu dnes prošli.
2: Z čítače byly nainstalované už na jaře. Co vám ty data řekly?
4: Nejnavštěvovanější místa jsou právě tady na svatém Linhartu, pak třeba na rozhledně Diana, případně na Jelením skoku.
2: K čemu ta data Lázeňské lesy využijí?
4: Na základě těch dat my můžeme potom směřovat návštěvníky třeba i do jiných částí našeho lesa, tak aby právě nedošlo k tomu overturismu nebo přelidnění na těch frekventovaných místech. Dále nám to může pomoci například při opravách nebo při instalaci lesní infrastruktury, ať už je to třeba počet laviček nebo dalších věcí.
2: Projekt vzniká ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a navazuje na mezinárodní projekt o udržitelném turismu. Pokračuje Petra Palátová z České zemědělské univerzity.
5: Ty údaje z těch sčítačů potom ještě doplníme šetřeními, abychom vyhodnotili motivaci k návštěvnosti lesa ze strany těch návštěvníků. My chceme provést i nějaké meziroční srovnání, to znamená, my tam chceme mít ten monitoring po celou dobu trvání toho projektu, abychom byli schopni vlastně ty údaje přiřadit i s ohledem třeba na to počasí, i s ohledem na konání těch akcí. A to je potom důležité pro management Lázeňských lesů z hlediska třeba plánování těch akcí a zajištění ať už infrastruktury nebo těch potřeb těch návštěvníků podle toho, jaké jsou to cílové skupiny, jsou to třeba jenom ti sportovci nebo návštěvníci rodiny s dětmi a podobně.
2: Společný projekt České zemědělské univerzity a Lázeňských lesů a parků potrvá do podzimu roku 2028. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi. Kdyby

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: A telefonní číslo už jednoznačně ohlašuje, že je tu naše odpolední soutěž. Barokní soubor soch, který vytvořil Matyáš Bernard Braun, je umístěný v zahradě Valičského zámku a patří vůbec k nejnavštěvovanějším, největším a nejzachovalejším v Čechách. Nakladatelství Tympánum v dnešní soutěži nabízí unikátního průvodce příběhy těchto soch. Kniha i audiokniha Lapidarium příběhy Braunových soch ve Valči vás tak nejen s touto památkou seznámí, ale i doprovodí na vaší procházce. To je tedy cena. A za jakou otázku a odpověď můžete získat? Dnešek je v historii českých zemí bezesporu zajímavým dnem. V různých letech, ale právě v tento den padly v bitvách hned dva čeští králové. První v roce 1278, druhý v roce 1346. A to je současně i moje dnes jediná nápověda. Ptám se, kteří dva králové to byli, kteří padli právě v tento den v různých bitvách. Jeden v roce 1278 a druhý v roce 1346. Tak zkuste zapátrat ve školních znalostech v historie, zkuste si vzpomenout, kteří slavní panovníci to byli. No, jdeme se podívat, kdo pak se k nám dovolal. Zvedám první sluchátko. Dobrý den, přeju. Jo, slyšíme se. Dobrý den, kdo pak je tam?
2: U telefonu Pavel z Mariánských Lázní. Dobrý den.
1: Dobrý den, Pavle. Tak budete si vědět s touto mojí historickou zapeklitostí?
2: No, máte nějaký nabídky, pane redaktore?
1: Nemám tentokrát, jenom ty roky, které vám mohu nabídnout, rok 1278 a rok 1346, jestli vám to napomůže, tak kdo by u nás tehdy mohl panovat
2: ano,
1: a padnout?
2: Zkusím si vzpomenout, jedná se vám o dva krále, jste říkali.
1: Ano, dva králové, jeden byl ryze český a druhý byl tak trochu v zahraniční.
2: Tak myslím, že jeden byl Rudolf Habsburský, myslím. A druhý Otokar druhý. A bylo to někde bitva na Moravském poli, nebo kde si vzpomínám dobře.
1: Přemysl Otokar druhý, přesně ten je tím prvním, ale ten druhý nebyl správně. Napadne vás jiný, máme polovinu zodpovězenou.
2: Ježišmarja, takže ten Otokar Habsburský to nebyl teda, jo?
1: Rudolf Habsburský, ten ho porazil. To si pamatujete správně, tohle jméno vám zůstalo správně v paměti. Právě na Moravském poli říkáte to přesně. Přemysla Otakara druhého porazil Rudolf první Habsburský a tím pádem jsme ztratili Rakousy a Štýrsko. Ale v tom roce 1345 u Kresčaku to byl jiný český panovník. Tak je trochu cizinec.
2: To mi dáváte, Hergot.
1: Dám vám na to chvíli, protože vím, že je to otázka těžká, ale zkuste.
2: No.
1: Tak už vám asi nezbyde nic jiného, než střelit.
2: No, teda teď mi nic nenapadá zrovna. Vůbec ne teda. Nevím, fakt nevím.
1: Tak já budu muset poděkovat. Tak teda, pane Pavle, taky. Ale smekám klobouk, že jste alespoň na jednou si vzpomněl. Děkuji moc krát za odvahu.
2: Taky, naschle.
1: Naslyšenou. No, možná to bude tím pádem trochu pomoc pro někoho dalšího, pokud nás pečlivě posloucháte. Ptám se tentokrát, kteří dva čeští panovníci padli v bitvách ve stejný den, ale v různých rocích. První v roce 1278 a druhý v roce 1346. Tak co říkáte? Dáme i toho druhého českého, tak trochu zahraničního panovníka dohromady. Pomohl vám pan Pavel s tou nápovědou. Vidím, že tentokrát jsem vás možná zaskočil několik posledních okamžiků na zodpovězení, jaké to bylo v bitvě na Moravském poli a v bitvě u Kresčaku. Někdo s historickou pamětí? Zdá se, že v tuto chvíli nic. Dobře, já vám to prozradím. První v roce 1278 opravdu v bitvě na Moravském poli padl Přemysl Otakar druhý. Úžasný vládce, který určitě si našel velké místo v českých dějinách. No a ten druhý ten tak velké místo rozhodně nezabírá. V roce 1376 totiž v bitvě u Kresčaku padl Jan Lucemburský. Daleko slavnější je jeho syn, budoucí nebo pozdější Karel IV. No jenže Jan Lucemburský tehdy v 9. roce stoleté války, kdy anglická armáda krále Eduarda III. Porazila armádu francouzského krále Filipa VI. Byl právě na straně Francouzů, no a jak už tedy bylo řečeno, padl. Tak dnes to bylo opravdu těžké, za to se omlouvám. Cena putuje do dalších soutěží, nebojte se o tu krásnou audioknihu a knihu Lapidarium Příběhy Brownových sok ve Valči. O tu nepřijdete, ale budete s tím muset vysloužit příště. No nevadí, tak budeme hrát, jdeme dál a jdeme hrát, snad alespoň malá cena útěchy v tuto chvíli pro vás. Tony Braxton.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Jak se žije dnešním králům nebo princeznám?
1: Že mají velký hrad.
2: Že jsou bohatí.
3: Že mají hodně peněz všude.
4: Že mají všude diamanty.
5: Že mají vilu.
6: Že jsou víc chráněný, než byli.
7: Mají

0: Prožijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Státní hotel Thermal loni zvýšil zisk, měl rekordní tržby. Karlovy Vary se připravují na tradiční folklorní festival. Na začátku září přijede do lázeňského města 300 hudebníků a tanečníků. Odboráři souhlasí se změnami platových tabulek, které navrhuje vláda, přesto budou s kabinetem ještě jednat. A zítra čekejte skoro jasno až polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský hotel Thermal loni zvýšil zisk po zdanění na 39 milionů 75 tisíc korun. Jak uvádí výroční zpráva, meziročně byl o více než 9 milionů korun vyšší. Lázeňský hotel, který patří státu, měl loni rekordní tržby 363 milionů korun. Výhled společnosti Thermal F na letošní rok ovlivnil výpadek jednorázových akcí v prvním kvartálu roku, ale také válka na Blízkém východě. Karlovy Vary nabídnou první zářijový víkend tradiční folklorní festival. 31. ročníku přehlídky se zúčastní 12 domácích a zahraničních souborů. V programu vystoupí umělci z řecké Kréty, z Bavorska, Slovenska nebo Kyrgyzstánu. Kromě lázeňského města vystoupí soubory taky v blízkém Sokolově, říká ředitel festivalu Jan Boháč.
3: Tak určitě z největší dálky k nám míří soubor z Kyrgyzstánu, potom asi z Řecka a tady z České republiky jsou to určitě hudecká muzika. Počet účastníků se z roku na rok příliš nemění, loni jich bylo tuším, že 330, letos jich očekáváme zhruba 300.
2: Součástí doprovodného programu bude jarmark, řemesel nebo porcelánové trhy. Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změny v platových tabulkách. Po jednání svazů to oznámil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Zároveň dodal, že vládě pošlou jejich stanovisko s dalšími požadavky a návrhy.
4: Očekáváme jednání s ministerstvem vnitra, ale také následné jednání, tak jak byl příslib ministryně financí a ministra práce, že proběhne jednání o navýšení platů pro rok 2027.
2: Vláda například navrhuje pravidelný růst minimální mzdy nebo snížení počtu stupňů, podle kterých se stanovuje platový tarif. Úroda chmelele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém půloraném červeňáku je letos o zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte ráno mlhy, přes den pak skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povene slabý východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 64 mezi Hazlovem a obcí Mítinka na Chebsku havarovalo osobní auto, nehoda se došetřuje. A na silnici 13 u čerpací stanice Nejda u obce Hájek ve směru na Karlovy Vary srazila dvě osobní.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humor Jáda.
7: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni. Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
8: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
7: Výborně, léto jaké bylo? Dá
8: léto
7: se shrnout už několika
8: krásné.
7: Slovy? Krásné, pořád.
8: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo minus pět. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
7: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
5: Humor Jáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní Humoriády ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: No tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Ty jo, tak on pán je básník.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle?
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte sticho!
2: Taková čistá.
3: No to. Co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchrannou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďko už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten čas?
1: No to se mě právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je lamprdolně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlých mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koliště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. Dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si
3: Bčko. Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný. Vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním. Že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no, a nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla, jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se
5: spolužáky. No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo?
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to, jo, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký tý skumavky nebo to a tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrál, a vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Ty už si nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to... Ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě. Vyprávě.

0: Večer.
1: Ale můžete jako.
2: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
1: No.
2: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
1: Žihadlo?
2: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, takže se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky a ty byly úžasný, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
1: Prostě, takhle jste udělali, no?
2: No prostě jsem mě vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
1: A loket, to hezký. Loket splasknul?
2: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
1: Že se to
2: no jo, jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, ty var, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
1: To se přelilo z toho loket, se to...
2: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor a podíval, úplně se mi lék. Tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
3: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
4: Jako měl jsem. Já už teda do ciziny moc nejezdím.
3: Kvůli tomu?
4: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát... já nevím, good morning, jo, please, water.
3: A to

0: stačí a pak ukázat na těle.
1: Hello, Marlborou. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď nějako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, no a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
0: byl problém s kyčlema.
1: Dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
0: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodničky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tou cestou, tím směrem,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bot a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vy dáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, třeba se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: Schilditeli, počte sem. Pane Schilditeli, ja vám dáš hadanku, ja vás dáš, mám, dávam hadanku, ano, ano, pane Schilditeli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane Schilditeli, proč má pes v sadu takovej dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane šititeli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhej ocas a vůbec proč má kun ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Typický cirkusový clown. Kdy naposledy jsi viděl clowna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím clownem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě clown na ty děti, tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo. Hmm.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Mm. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMSky humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednou, Honzo, velkavý chlapi, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bot a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A,
1: ah, je tam.
2: Tam
1: tak...
2: je František Zavorníků.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Bericha.
1: Dobře, mám, teď tak už to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram. Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů všem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary dokončily územní studii lokality v blízkosti městských sportovních areálů. Chodci se po ročních opravách vrátili na lávku v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. A zítra čekejte skoro jasno až polojasno, teploty až 28 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary se nechaly zpracovat rozvojovou studii, která se zaměřuje na lokalitu v blízkosti sportovních hal, stadionů a bazénů v městské části Tuhnice. Dokument má doplnit územní plán. Podrobněji ale určuje způsob, jak se bude lokalita v blízkosti sportoviště rozvíjet v následujících 20 až 30 letech, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
4: Toto území v podstatě jsme vymezili tak, aby nebylo možné do budoucna v tomto území realizovat stavby, které nemají nic společného se sportem. To znamená, v té studii není nic, co by se mělo začít jakoby stavět zítra, ale je to výhled na dalších 20 let, jak to území se bude spravovat.
3: V Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku končí obnova předmostí historické lávky přes Ohři. Podle nezávislého starosty Marka Matouška byla stavba předána do předběžného užívání a po roce se na ní vrátili chodci. Slavnostní otevření lávky, které bylo původně v plánu v červenci, se posouvá na září nebo říjen. Na neomezený průjezd si ještě několik dní počkají cyklisté a vodáci. Cena ale zůstala podle Matouška bez navýšení, a to zhruba 24 milionů korun. Přičemž 4 miliony přispěl městu Karlovarský kraj formou dotace. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedl od roku 2022. Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl na nejméně 95. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o zhruba 400 pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda i 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
5: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci a zítra čekejte zvětšenou oblačnost, ráno v údolích mlhy, jinak skoro jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňa Celsia. Povene slabý odpoledne až mírný východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Začíná Den v kraji, pravidelný podvečerní souhrn dění z našeho regionu. To dnešní vydání je středeční a má datum 26. srpna. Zdraví vás Radim Jehlík. Za chvíli tu bude souhrn událostí s Lenkou Polákovou. Pak budeme mluvit o tom, že v kostele svaté Anny v Karlových Varech Sedleci pokračuje rekonstrukce varhan. Tentokrát se práce týkají dřevěné skříně, ve kterých jsou uložené píšťaly. Řeč bude také o speciálních sčítačích, které nově počítají návštěvníky v karlovarských lázeňských lesích. A připomeneme si našeho dnešního dopoledního hosta. I s regionální stopaskou se spojíme a projedeme se autovláčkem po Karlových Varech. To všechno stihneme v této hodině. Tak hezký poslech.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hospic svatého Jiří v Chebu nabízí k zapůjčení zdravotnické pomůcky lidem po úrazu nebo rodinám pečujícím o své blízké. Kde a kde je půjčovna otevřená, říká ředitelka hospice Alena Votavová.
2: V Chebu jí máme otevřenou v úterý a ve čtvrtek odpoledne a v Kraslici v úterý odpoledne. Člověk si vybere pomůcku, kterou potřebuje, dle vlastní potřeby, na jak dlouhou dobu chce.
1: K dispozici jsou například invalidní vozíky, chodítka nebo polohovací pomůcky. Řidiči v Karlových Varech čelí podvodům spojeným s aplikací EasyPark. Podvodníci rozesílají falešné SMS zprávy s výzvou k úhradě parkovného a vlepují podvržené QR kódy poblíž parkovacích automatů. Odkazy vedou na podvodné stránky s cílem získat údaje k platebním kartám. Obranou je na falešné SMS zprávy nereagovat. Aplikace EasyPark totiž k žádným úhradám nevyzývá. V kostele svaté Anny v Karlových Varech Sedleci pokračuje rekonstrukce varhan. Teď se opravuje dřevěná skříň, ve které jsou varhanní píšťaly uložené. Více se o této složité restaurátorské práci dozvíte krátce před 17:45. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary sledují návštěvnost na 5 frekventovaných místech pomocí speciálních sčítačů. Zařízení rozliší pěší a cyklisty. K čemu budou získaná data sloužit, upřesňuje mluvčí organizace Daniel Kubelka.
3: Na základě těch dat my můžeme potom směřovat návštěvníky třeba i do jiných částí našeho lesa, tak aby právě nedošlo k tomu overturismu nebo přelidnění na těch frekventovaných místech.
1: A další podrobné informace se dozvíte právě v této hodině. V Abrtamech postaví novou převlíkárnu pro běžkaře. Bude v areálu technických služeb, odkud vyrážejí běžkaři do stop. Město práce zaplatí s pomocí dotace od Karlovarského kraje. A v Lázeňském centru Karlových Varů jezdí už několik let turistický autovláček. Více nám prozradí naše regionální stopařka už v této hodině.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Dláta, štětce a trpělivost, to všechno potřebují restaurátoři při opravě dřevěných částí varhan v kostele svaté Anny v Karlových Varech Sedleci. Práce jsou rozdělené do několika etap a hotovo by mohlo být do 2 let. Dřevěné skříni, ve které jsou píšťaly varhan uložené, se tak vrátí vzhled z 18. století.
1: Co pak děláte teď?
2: Tak zrovna odstraňujeme nepůvodní vrstvy na řezbách, na tu vrstvu původní, a pak se začne s restaurováním povrchu.
1: Jiří Dintera je pomocný restaurátor. Vy máte teď před sebou položenou nějakou ozdobnou část těch varhan. Bude to složité vlastně to dát do toho původního stavu? Tady vidím, že asi úřadoval i červotoč.
2: Červotoč úřadoval na více místech. Tady vidíte například to poškození, což je docela velký, takže to potom budeme muset buď to vysadit novým materiálem, anebo zpevnit takovou chemii, čímž se zpevní to dřevo, a zde zároveň by se měl zahubit i ten, pokud je tam aktivní červotoč.
1: Jakub Kándl, restaurátor, teď máte před sebou desku, natíráte ji nebo čistíte, co s ní děláte?
3: No, tohle to je vlastně už fáze retuše. Ten systém té retuše, že se namíchá nějaký retušovací odstín, kterým se ty defekty potlačují.
1: Je to vlastně skříň, ve které jsou ty píšťaly uložené. Ta deska, kterou teď děláte, ta je z jakého místa? Pojďte mi ukázat.
3: No, my teď pracujeme tadyhle na té horní části tohohle z toho pilíře varhan. Ta deska je tamhle z té boční části.
1: A tahle ta šedivá barva, když se na to podíváte, popsaná různými jmény?
3: No, ta se ponechá, to je vlastně zadní strana. A to nástroje, zůstat. Ta takhle může zůstat.
1: A to jsou jména, že jo, tady napsaná.
2: Ale tady na druhé straně. Na tom druhém křídle tam je těch popisů víc, tam nějaký kolega našel docela dávnej nějaký datum.
1: Tak se zkusíme podívat, pánové, když jsme tady. 1934.
2: 1922 dokonce.
1: 23. února, 25. Nebo kolik?
2: 25.
1: února 1922. Alois Kurka, předseda spolku na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Rekonstrukce varhanta už pokračuje nějakým rokem.
4: No, jestli si tak vzpomínám, tak 4.
1: A jak dlouho potrvá?
4: Podle finančních zdrojů, tak by to mělo být ještě 2 roky.
1: Za tuto část rekonstrukce zaplatí spolek asi 900 tisíc korun. S financemi pomohla dotace například od města Karlovy Vary i Karlovarského kraje. Ze Sedlece u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary nově sledují návštěvnost na 5 frekventovaných místech. Umístili tam sčítače, které zaznamenávají pěší i cyklisty a taky směr jejich pohybu. Data například ukážou, jak se návštěvnost mění podle počasí, ročního období nebo dnů v týdnu.
1: Nejčastěji sem chodíme na oboru Daňků.
2: Paní Nikola z Karlových Varů tlačí kočárek po asfaltové stezce k oboře Linhardt.
1: Malý je jako šťastný, že vidí zvířata, líbí se mu tady.
2: A máte i další místa oblíbená?
1: Chodíme i na prasátka, ale tam je to takový, že hodněkrát jsme tam neviděli prasátka a jsou tam schody.
2: Jako cíl výletu s dětmi si vybral oboru i Daniel z Prahy.
3: No, jdeme se podívat na zvířátka, je tady nějaká stezka, kde mají být obrázky těch zvířátek, to se těm dětem vždycky líbí. Mělo by to být tak akorát dlouhý, že to ujdeme, na cedulích říkali 2,5 km, tak myslím, že když to doplníme nějakýma hrama, nějakýma výlama, tak to ten náš mladý se vydrží.
2: U cesty k oboře Linhardt stojí nenápadný dřevěný sloupek, teď u něj stojíme s mluvčím Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary Danielem Kubelkou.
4: Tak v tom dřevěném sloupku se nachází tepelné čidlo, které vlastně snímá pohyb pěších návštěvníků. To čidlo některak nikoho nefotí, nenatáčí video, jenom to snímá pohyb těch lidí, kteří tady kolem něj projdou.
2: Takže když teď projdeme okolo, tak vám naskočí v aplikaci další návštěvník.
4: Za nějakou chvíličku uvidíme buď v počítači, anebo i v telefonu, že se nám navýšil počet návštěvníků, který tu dnes prošli.
2: Sčítače byly nainstalované už na jaře. Co vám ty data řekly?
4: Nejnavštěvovanější místa jsou právě tady na svatém Linhardtu, pak třeba na rozhledně Diana, případně na Jelením skoku.
2: Projekt vzniká ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a navazuje na mezinárodní projekt o udržitelném turismu. Pokračuje Petra Palátová z České zemědělské univerzity.
5: Ty údaje z těch sčítačů potom ještě doplníme šetřeními, abychom vyhodnotili motivaci k návštěvnosti lesa ze strany těch návštěvníků. My chceme provést i nějaké meziroční srovnání, to znamená, my tam chceme mít ten monitoring po celou dobu trvání toho projektu, abychom byli schopni vlastně ty údaje přiřadit i s ohledem třeba na to počasí, i s ohledem na konání těch akcí. A to je potom důležité pro management Lázeňských lesů z hlediska třeba plánování těch akcí a zajištění ať už infrastruktury nebo těch potřeb těch návštěvníků.
2: Společný projekt České zemědělské univerzity a Lázeňských lesů a parků potrvá do podzimu roku 2028. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Dvě minuty po půl šesté posloucháte rádio vašeho kraje. Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně si v září připomenou 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy s názvem 5 let světový se uskuteční ve dnech 11. až 13. září a postupně propojí všechna zapsaná lázeňská města Karlovarského kraje. Jak dlouhá a složitá cesta k tomuto úspěchu to byla, nám dnes v odpoledním vysílání prozradila karlovarská primátorka a náměstkyně hejtmana Andrea Feferklová z Hnutí ANO.
1: Rozhodně to jednoduchá cesta nebyla. Trvala také několik let, bylo to více než 13 let a myslím si, že se na tom podílala i strašná spousta lidí. To znamená, nešlo to tak jednoduše. Těch měst na začátku bylo také mnohem víc. Až z toho k té klasické nominaci vlastně došlo 11 lázeňských měst ze 7 evropských zemí. Já mám obrovskou radost a myslím si, že i tam kus velké hrdosti, že z Karlovarského kraje, z našeho regionu, jsou tam zapsaná hned 3 lázeňská města, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, takže ano, byla to dlouhá cesta, ale myslím si, že ta cesta stála za to.
2: A pouze z Česka a pak ještě z Německa, to je trojice, jinak to je ve všech státech po jednom. No, co zápis městům přinesl? Daří se třeba líp spolupracovat? Nabízejí něco zajímavějšího?
1: Rozhodně je to spolupráce, rozhodně je to výměna zkušeností. Tím, jak jsme z různých evropských zemí, tak každá ta země přistupuje i k tomu lázeňství trošku jinak. Musím říct, že Česká republika je v té věci lázeňství opravdu lídrem, ale je to o tom předávání zkušeností, získávání nových i poznatků. Je to o tom, že si daleko více vážíte toho, v jakém místě žijete, protože být zapsán na seznam světového dědictví UNESCO, to není klasická jenom nějaká jako turistická nálepka, jsme v UNESCO, ale je to o tom, že vlastně deklarujete, že to místo, které je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, je něčím zajímavé.
2: A že ho asi stojí za to opečovávat, víc si ho vážit. Co přináší obyvatelům měst právě tohle zapsání? Jsou to spíš komplikace, nebo je to právě ta radost a ta hrdost?
1: Obyvatelé vám možná řeknou, že to je více komplikací, ale ne. Mělo by to být o tom, že je to ten lepší veřejný prostor, že je to větší ochrana toho daného území a nejde jenom o památky jako takové, ale u nás se jedná o to, že v podstatě na ten seznam světového dědictví UNESCO bylo zapsáno to lázeňství. K tomu patří samozřejmě i ta architektura. K tomu patří terapeutická krajina. To znamená to okolí Karlových Varů, Mariánských Lázní nebo Františkových Lázní máme.
2: A myslím si, že na to můžou být všichni obyvatelé západních Čech jako rozhodně hrdí, ale lázně nejsou jediným světovým dědictvím, že, který Karlovarský kraj má.
1: Máte pravdu, my tady máme

Také Krušnohoří, Montan region, to je památka, která byla zapsaná zhruba rok předtím, než byly Great Spa Towns of Europe, ale pak je to také to nehmotné dědictví, ať už je to výroba skla, nebo je to také daguerotypie, a myslím si, že tohle jsou velmi zajímavé věci, protože ty dělají Karlovarský kraj v tomto vlastně jedinečné, protože Karlovarský kraj má na svém území vlastně velmi hodně památek zapsaných právě na seznam světového dědictví UNESCO. Den v kraji.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Asi každý z nás v dětství miloval jízdu vlakem, dívat se po okolí a mávat kolem jdoucím nebo lidem v autech. V ideálním případě si cestu zpříjemnit třeba svačinou, jako je oblíbená oplatka. Tak proč si tento příjemný okamžik neoživit? Naše regionální stopařka Lucie Chládková nám tenhle zážitek teď připomene, protože dneska nasedla na palubu vyhlídkového autovláčku v Karlových Varech a my jsme s ní ve spojení, tedy alespoň doufám. Pěkné odpoledne, Lucko, slyšíme se.
2: Krásné pozdní odpoledne. Hlásím se vám přímo za jízdy z vyhlídkového vláčku, který právě křižuje lázeňské centrum Karlových Varů. Atmosféra je tady opravdu pohodová. Netrápí nás předešlé tropy, oplatka mě hřeje v dlani a zájem o projížďku i s končícím létem stále dost.
1: Co tě vlastně přimělo využít zrovna tenhle druh dopravy? Předpokládám, že pro turisty je to klasika, ale co místní?
2: Určitě máš pravdu. Pro návštěvníky města je to skvělý způsob, jak si Karlovy Vary rychle představit a vidět hlavní lákadla bez námahy do kopce. Nicméně, když se rozhlédnu kolem sebe, vidím i rodiny s dětmi z regionu nebo starší páry, které si chtějí užít poklidnou jízdu a výhledy bez strkanice na kolonádě. Vláček totiž nabízí skvělý výhled na kolonády i lázeňské lesy z trochu jiné perspektivy, než když člověk jde pěšky.
1: Tak kam přesně vlastně ta trasa vyhlídkového autovláčku vede, co všechno mohou cestující během jízdy vidět?
2: Vyhlídková jízda začíná vždy u hlavní pošty. Odtud vláček míří kolem řeky Teplé, projíždí historickým centrem okolo divadelního náměstí. Z okének jde vidět nádherně pestrobarevné fasády lázeňských domů. Cestující si tak během zhruba hodinové jízdy mohou prohlédnout třeba mlýnskou kolonádu, městské divadlo nebo ikonické lázeňské hotely.
1: Lucko, ještě jedna věc, jak je to s technickými detaily? Je jízda vhodná i pro špatně pohyblivé lidi a jestli, taky mě zajímá, jaké jsou ceny a frekvence jízd.
2: Vláček je přizpůsobený, aby nástup zvládli i seniori či rodiny z kočárky, což je velké plus. Co se týče frekvence, v hlavní letní a podzimní sezóně vyjíždí spoje v pravidelných intervalech každou hodinu, případně podle aktuálního zájmu a naplněnosti. Cenu si pohybují v řádu 100 korun. Dospělí obvykle zaplatí 100 korun, přičemž děti a seniori mívají slevu. Doporučuji ale vždy zkontrolovat aktuální ceník přímo u nástupního místa nebo na webových stránkách dopravního podniku Karlovy Vary.
1: Tak děkujeme za aktuální info přímo z terénu, jak jste slyšeli. Přejeme šťastnou cestu. To byla naše regionální stopařka Lucie Chládková. Zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Posloucháte Den v kraji, který se blíží ke konci, tak budeme mluvit ještě o počasí. Zavolali jsme do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Tam je i dnes Marta Suchá, kterou zdravím. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Nejdřív se zeptám na předpověď na ten dnešní večer a co máme čekat v noci.
2: Tak bude převažovat polojasno, v údolích se mohou ráno vytvořit mlhy, nejnižší noční teploty při zmenšené oblačnosti klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia, v údolích mohou být i slabě pod 10 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý.
1: No a teď to podstatné, jaké počasí nám tedy slíbíte pro zítřejší den?
2: Slunečné a velmi teplé. Čtvrtek bude slunečný, až k večeru začne přibývat od západu oblačnost. Dnešní nejvyšší denní teploty se pohybovaly do 22 stupňů Celsia. Zítřejší maxima, ta očekáváme, ale s letními hodnotami mezi 25 a 28 stupni Celsia. A teplo bude i na horách, tam vystoupí maxima na 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, východní až jihovýchodní, povane rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak se máme na co těšit, to byla Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkujeme a příště naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, tolik středeční den v kraji. Za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy, to bude za nějakých 7 minut a já se budu těšit zase zítra po 17. hodině. Radim Jehlík se loučí, naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlových Varech pokračuje příprava nového environmentálního centra v Tuhnicích. Karlovarský kraj podpoří 3 kulturní akce individuálními dotacemi. Koalice ve sněmovně přehlasovala prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů. A zítra čekejte skoro jasno až polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary pokračují v přípravě projektu rekonstrukce a přestavby bývalé hájenky v městské části Tuhnice. Z historického objektu se má stát vzdělávací centrum pro mládež. Projekt za víc než 60 milionů korun, ale město mírně upraví a kvůli finanční náročnosti rozdělí do několika etap. Podmínkou je taky získání evropské dotace, vysvětluje náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
4: V současné době bychom udělali jenom první etapu za 62 milionů, včetně DPH, ale do té rekonstrukce půjdeme pouze v případě, že se nám podaří získat dotaci z operačního programu Spravedlivé transformace. Pokud by tato dotace nevyšla, tak bychom pravděpodobně ten projekt nemohli uskutečnit.
3: Karlovarský kraj finančně podpoří 3 festivaly. Rozdělí mezi ně dotaci ve výši 700 tisíc korun. Jde o dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana, Marienbad Film Festival a taky Chopinův festival. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
5: Nejdelší historii s podpořené trojce má Chopinův festival. Koná se nepřetržitě od roku 1959. Patří mezi 3 nejstarší festivaly klasické hudby v Čechách a zároveň mezi 5 nejstarších v Evropě. Program pravidelně nabízí klavírní recitály, komorní orchestrální koncerty, přednášky nebo další doprovodné akce na několika místech Mariánských lázních a okolí.
3: Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování a ukončila tak debatu, do které se hlásily ještě 3 desítky opozičních poslanců. Opozice pevné hlasování i novelu samotnou kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá společně obrátit na ústavní soud.
6: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Bez změn by to podle ní nebylo reálné. Kriminalisté v Česku zadrželi 5 lidí kvůli rozsáhlému krácení daně z přidané hodnoty, informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina, která je stíhaná v Německu, měla nejméně od roku 2019 vytvářet přeshraniční dodavatelské řetězce, přes které DPH opakovaně krátila v několika členských státech Evropské unie. Vyčíslená škoda na zkrácené daně je přes 20 milionů eur. Vyšetřování vede Úřad evropského veřejného žalobce v Mnichově.
7: Sport.
3: Dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil prošel na veslařské mistrovství světa do finále. V semifinále dorazili Češi do cíle 3. Stejným umístěním si finále na dvojce bez kormidelnice vybojovali i Anna Šantručková a Pavlína Flamíková.
7: Počasí.
3: Zítra čekejte ráno v údolích mlhy, jinak skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane mírný východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Úvodní skladba s názvem Písně já srdcem psal v podání jeho české Vysočanky z Brtnice možná některým z vás napověděla, že v dnešním vydání pořadu Muziky muziky se budeme věnovat autorovi tohoto valčíku, a sice panu Janu Čevišovi z Holíšova. Vysočanka je nahrála a uvedla v roce 2011 na svém v pořadí čtvrtém CD Duše muzikanta. Jako další si poslechneme polku, kterou rovněž stvořil tandem Jan Čiviš a Jaroslav Hájek, který i tuto skladbu opatřil textem a nazval ji Vztahy sousedské.

Jan Čiviš, kterému dnešní vydání věnujeme, se narodil 8. července 1948 v Předenicích a navštěvoval základní školu v nedalekých Štěnovicích. Jelikož se narodil do muzikantské rodiny, musel již od raného dětství jako správný syn svého otce hrát na housle a na harmoniku. Tomu ho vyučoval dědeček. Ve svých 12 letech, tedy v roce 1960, začal navštěvovat pana učitele bendu v Plzni, který ho vedel ke hře na baskřídlovku a pozoun. Pro nás se už chystá další skladba Jana Čiviše, tentokrát je v podání jihočeské hasičské dechovky Božejáci s názvem Dívky a květiny. Text opět napsal Jaroslav Hájek, zpívají Dagmar Dušková a Lubomír Jech.

Po ukončení základní školy v Ještěnovicích nastoupil Jan Čiviš na střední zemědělskou školu v Klatovech, kde začal hrát ve školním orchestru. Tam už si ho všimli muzikanti od vojenské muziky a když nastoupil vojenskou službu, začal hrát u vojenské hudby Klatovy. Po vojně pak v kapele Pivováry ze Staňkova pod vedením Josefa Wolfa a asi po 3 letech přešel do kapely Karla Fitztuma, ve které působil až do roku 1990. Následující skladbu, kterou si sám i otextoval a nazval Maminko Mámo, nahrála mistřiňanka. Zpívají Veronika Hromková a Václav

roce 1990 přechází do dechové hudby Čerchovanka, ve které hrál až do jejího ukončení v roce 2005. V této době upravuje i velké množství lidových a chodských písniček. My si nyní poslechneme právě od Čerchovanky Pozdrav z doma Žlic v úpravě koho jiného než Jana Čiviše.

zániku Čerchovanky chodil Jančeviš ještě hrát s různými kapelami, například Dupalkou či Domažličankou. Nejčastěji pak s Horalkou, Václava Víznera a Josefa Kubalíka. Osvědčil se i jako upravovatel moderních písniček. S psaním aranží začal v roce 1990 a následně se pustil i do vlastních skladeb. Jednou z nich je i tango Smutný den, kterou si nyní poslechneme v podání plzeňské dvanáctky. Zpívají Ivana Brožová a Karel Jindřich.

V roce 1998 se Jančiviš podíval s kapelou Čerchovanka až do Japonska, kde strávil asi 5 týdnů. Zde napsal i skladbu Okata, s kterou si dnešní vydání věnované tomuto významnému muzikantovi, upravovateli a skladateli z Holíšova Janu Čivišovi rozloučíme. Název Okata a vznik v Japonsku by mohli posluchači přivést k myšlence, že si Jan Čiviš při jejím psaní nechal inspirovat šikmýma očima Japonek. Není tomu tak. Naopak,

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozezněla Rendsburská dudácká polka a to je signál, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude poněkud jiný. Převyprávím vám příběh o tom, jak se jeden strejček z Postřekova vydal za synem do Prahy. A pozor, vyprávět budu v chodském nářečí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Josef Kuneš.

Tak tedy Karakýl strýček Švejda do Prahy. Strýček Švejda vostával v Potřekově a v Praze měl ženatýho syna. Dostal on jednou nápad, že by ho jíl naštívit. Dlouho hučil do starého Špoucla, aby jíl do Prahy s ním, až Špoucl poudá. A tak teda, když jináč ty čerchmante nedáš, tak já s tebou pojeru. Necháli si hupec hodný kus toče, rozloučili se svýma bábama a šli na dráhu. Švejda koupil dvě kartičky do Prahy a když je podává průvočímu ke kontrole, špitá přitom něco Špouclovi do ucha. Průvočí kartičky překontroloval, proštíp, ale bylo mu divný, proč se oba děrkové na ní tak divně dívají a šklebí se od ucha k uchu. Když se pak na ně ohlíd, dali se už děrkové do opravduckýho smíchu. Žaloval teda Cuxfírovi, že se mu děrkové smíjou. Vyrazil teda na ně Cuxfíra. Prohlíd kartičky, ty buly, to se ví v pořádku. Ale děrkové se smíli, až se za břuch popadáli. Co se stalo dál, vám prozradím až po pěkných písničkách.

Posloucháte Špalíček klidových písní a v něm vyprávění o tom, jak jel strejček z Postřekova do Prahy. Když se děrkové pořád řechtáli, dopálil se teda i cuksvíra a jak vlak v Klenčí zastavil, šel na ně žalovat do kanceláří. Chtějí, nechtějí, mušíli děrkové z vlaku ven a rovnou do kanceláří. Tam se do nich přednosta pustil, že zlehčujou ajzmponácký řemeslo a začal jim nadávat, až se starý Švída dopálil a rozkřík se na ně. Vy, ajzmponáci, moc mi neříkejte, že jste nějaký chytrý. Teď ani jeden z vás nepoznal, že máme vyhandlovaný kartičky a klidně jste je proštipli. No jo, dík, já mám špouclovo kartičku a on zase jít mou. Přednosta se dal do smíchu, smíl se jí cuksvíra s průvočím. Děrkové se vrátili do vlaku a dojíli šťastně až do Prahy.

Když už Děrkové Prahu drobek prošli, zastavili oni se na Karlově mostě a čumili delů na rybáře ve Vltavě. Bafáli přitom fajfky a to, co ví, v houbě zuby žádný. Tu starý Švída vidí, karak rybář něco tahá z vody. Nakloněný nad vodou se ptá Špoucla. Ty, Vondro, cak on to tam dělá? A jak odevřil houbu, vypádla mu milá fajfka až bluňk do vody. Špoucl na ní kouk, hůž klípce a poudá. Tak. A víc neřek teký nic. Ta jeho fajfka tekýž bluňk do vody a bulo to celý. Dopálený Švída se na ní otočí a poudá. Ty holci, starý ořechvet, to si aspoň ty nemohl držít houbu? Mohli jsme mít aspoň jednu fajfku dohromady. Ičkom nemáme docela nic.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak se dva strejčkové z Postřekova vydali do Prahy. Švýda se Špouclem se smutně loudají z Pražského mostu, když jdou kolem jednoho velkého baráku, na kterým bula cedulka. Zastaví-li a louskají, co je na té ceduli napsanýho. Švýda, který humíl to psaní čerstvějiš přeříkát, popáč Poucla za rameno a půjdá. Vondro, honem z té Prahy pryč. Ty Pražáci mají na nás padeno. Honem se musíme spakovat a šups na dráhu, hajď máme Prahu, co nejspíš za Řibetem. Co pas jsme pro ty Pražáky nějaký dobytek? Když přijeli domů, stará Švýdka byla zvědavá, že jsou tak brzo zpátky. Hale, lotří jsou v té Praze a nic jinýho, poudá Švýda. Asi se musíli dovědět, že jsme tam se Špouclem na návštěvě a tak na jedný chalupě vyvěsili cedulku s nápisem Dnes máme k obědu 3 chody. No, jednoho už tam asi míli a na nás čekali, až přijdem. Ale depa, na to jsme se nenarodili, aby si z nás nějaký Pražáci dělali fašírku nebo šperkburt. Vypálili jsme jim rymík a už nás žádný na světě v Praze neuvidí.

já to chlap, abych nechal milování, byl bych já to chlap, abych nechal sát, abych nechal milování, když je divče na vdávání, byl bych já to chlap, abych nechal sát.

0: Hygienické rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Podvodníci v Karlových Varech rozesílají falešné výzvy k zaplacení parkovného. Ministerstvo životního prostředí prošetřuje možné porušení zákona ve výzkumném ústavu pro krajinu. Do plzeňské zoo přibyl nový druh klokana a zítra čekejte skoro jasno až polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Řidiči v Karlových Varech čelí podvodům spojeným s aplikací EasyPark. Podvodníci rozesílají falešné SMS zprávy s výzvou k úhradě parkovného a vlepují podvržené QR kódy poblíž parkovacích automatů. Odkazy vedou na podvodné stránky s cílem získat údaje k platebním kartám. Způsob komunikace EasyPark se zákazníkem přibližuje mluvčí města Jan Kopál.
2: Interakce s uživateli se děje přímo v aplikaci. A určitě nikdy nepožadují platby zasíláním e-mailů nebo SMS zpráv. Zároveň nikdy nechtějí po svých klientech, aby zadávali bezpečnostní kódy, PINy a podobně citlivá data.
1: Podvodníci v SMS zprávách často požadují jen nízkou částku, jako například 20 korun. Ministerstvo životního prostředí šetří možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve výzkumném ústavu pro krajinu. Jeho řediteli nařídil ministr s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele. Chce taky pokračovat v hloubkových auditech.
3: Zákon byl podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů porušený v případě dvou projektů, a to u akceleračních zón a v případě strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování.
4: Ministerstvo životního prostředí na tyto dva úkoly uvolnilo 40 milionů korun, v níž byly právě i evropské peníze.
3: Podle předchůdce Petra Hladíka z KDU ČSL se ale motoristé snaží odklonit pozornost od problému současné vlády.
5: Minister má procesy, pokud zjistí nějaké pochybení, jak s tím pokračovat dál. My nevíme, jestli to bylo administrativní, fakticky, jak proběhlo to výběrové řízení, jestli tam teda něco ukradlo.
3: Podle Červeného mělo docházet k porušování zákona dlouhodobě od roku 2023. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Plzeňská zoo má nově 3 klokany horské. 2 samice přicestovaly ze zoo v Jihlavě a u jedné z nich našli plzeňští pracovníci mládě ve vaku, říká mluvčí zahrady Martin Bobruba.
6: Tento druh najdou návštěvníci ve společném výběhu s klokanem Parma proti venkovní expozici šimpanzů učenlivých. Tento druh je teda zajímavý tím, že samec a samice mají trochu jinou barvu. Samce plánujeme dovést blízké budoucnosti a ti jsou vlastně stejně tvarovaní, ale jsou tmavší.
1: Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých k sociálním sítím. Schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství Tomáše Druckera velké technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia, povane mírný východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 21 u obce Stará Voda na Chebsku se opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé, myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás, jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pse, v pcích a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma, fa, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané iniciálové zkratky, například ČKD, a pak máme takzvaná zkratková slova, která už mají slabiky, obsahují nějakou samohlásku, tudíž my je už chápeme jako slovo a každé slovo v češtině máme tendenci ohýbat, skloňovat
1: Čedok
2: a tak dále.
1: Třeba mě napadá, ano, cestovní ano. Kancelář, já nevím, z čeho to vzniklo už, česká dopravní kancelář, tak. Takže to můžeme říct v Čedoku s Čedokem a můžeme tedy říkat nebo psát v pcích, v pze, protože paní posluchačka píše, že se dočetla, že když je zkrátka firma jako fa, takže se může skloňovat fi, fie, že to je spisovné.
2: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
1: Takže to není tak úplně v pořádku.
2: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
1: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
2: Ano, ano, všechny ty příklady, které paní posluchačka uvedla, jsou stejného typu.
1: Takže když to prostě nebude nějaký závazný dokument, tak si to může dovolit.
2: Řekněme, když jsou to texty technického typu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Vánek svaté klasy hladí a z dálky září bílé šaty svatební. Vák s modrou krpou

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. A pak bych doporučila Hazel 85, a pak z těch českých Neporazitelní, Oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servet Ženeva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední, ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže
1: různý.
0: Možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a vždy říkali van opět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle. Jo? Ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
1: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
0: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam, a tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
1: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
0: ano.
1: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
0: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Hmm. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo. Já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo. A protože já žila jenom maminka. A takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži. Takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost, aby ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn,
1: ne,
0: zavzpomínat,
1: nic takového. V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede. A tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupili více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov-Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: K nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, očukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, už na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako abych měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A to ví manžel. Dobrý den.
5: Luhačovice, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manželé Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Ne, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, Uherského Hradiště, a já jsem ze sousední vesnice Zešarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, Šarovi měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny. No. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva, na vás jako na chlapa s motorkou, lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já, no, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh. My jako, jsme měli doma, jak všeli co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala. Tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit. Jako, tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano, ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslel to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové... nelze vystopovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak?
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování. No.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Ano,
3: u hvězdiček,
4: tak, no. Tak to bylo. Tak to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No, tak musíte zkoušet, no, která povolí. No. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné. Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázené.
4: Já jsem měla, na té slovácké svatbě, já jsem měla svojho mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
3: Tak kdy jste se... rozešli s těmi původními partnery, nebo jste taky jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
4: No, já jsem, aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jakože by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
3: Jarmilko, jak dlouho jste po něm sněla?
4: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
3: Tolik, to se dá vydržet.
4: No dá, no, ale protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
3: Čím vám tak imponoval?
4: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
5: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko. A záhumenky.
3: Byl vůbec čas na randění?
4: Já jsem si ho vždycky udělala. Já jsem třeba podělala doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
3: Měli jste nějaké to svoje místo?
4: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neohlídala.
3: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
4: Ano, došlo.
5: Bylo to tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
4: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem mu jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší. A on mě chtěl jako hlubit, já říkám, Ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme i někde jinde, já jsem se normálně styděla.
3: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti ani ruku stisknout ne.
4: Ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někde dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
3: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
4: No prvním.
5: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
3: Vy jste ji poslal doktorovi?
4: Ano.
5: No ne, no tak to bylo nutné, no.
4: No. A tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě, když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl někde na montáži v Polsku, to se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijede až za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
5: Bude chodit.
4: Tak nakonec jako sama... Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
5: 10. června 72.
4: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národní výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, aj tak. A teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak. Od kostela, od obecního úřadu. A to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl z vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál. Všecko na plánu, ty no svátky se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženích šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali aj družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tak jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet, a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, ano. To trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně a pak zase celý autobus jel dom, do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Mm. Jak, co jste měli k jídlu?
3: Ježíš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku. Slepiči to vždycky sousedky přinesli. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat.
5: No,
3: tak jako,
5: jedna.
3: No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Březnici.
3: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak, a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli k mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu.
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No, však dělali. To ano, jsme ano. Museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcerku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na které svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no. Tam faráři tam bylo.
5: A tak jsme si všetci vstoupili do lajny a všecky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vansle.
3: No, mě aj slze teču. No, to je nádherné, ale něco. Jo, my, když jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy. A i teď, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy by jsem to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se ti něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trest. Jako.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože, protože jsem musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu, ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na jedině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se staraj o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mě řekla, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas Cynka na druhé.
1: Měla 2 roky.
2: 2 roky, ježiš, prázdka, my jsme měli druhé.
3: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
2: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si opatrovala. Když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no babička ji musela vzírajíc ní upřít, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hrůza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatí neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rády, obě dvě.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají.

0: chováme. To je
1: hlavně, hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte ano, do teďka, ano, rádi ano. To poslouchám.
2: Ano, ano. Když nasloucháme vám, jako jste vy, no. Tak to jde snadno, takové
3: no,
2: pořady.
3: Tak je to super, no.
0: Ano, my jsme rádi,
3: se daří,
0: my jsme rádi že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii, jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale pod hlasu by to bylo, měl být mladý, no opravdu je mladý.
1: Má, máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
0: vlastní, hořčica, vlastní výroba.
1: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
0: To je od našich slepiček.
2: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
0: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou s vama, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, je, i když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty roky.
1: Mači.
2: Vyřídíme pozdravy, moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
1: Ano, rádo se stalo.
4: Je krásné slyšet jejich radost. Ale také vyprávění o jejich lásce.
5: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za sebým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
0: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Z obou dvou. Někdy mě jako
3: pijou krev,
0: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
2: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
0: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla ne, jako opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mě to nespadlo, protože jsou taková... Na svoje děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
2: Neužívá si to víc člověk?
0: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků, jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala sem jich. Takže já jsem si jich užila, víc, a tady to, tyto vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za váma jezdit.
1: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
0: No,
1: tu
0: Emičku máme jako pořád tady.
1: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
0: No.
2: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
0: Protože maminka nebyla hodná, protože jí byly milejší drogy a drozy, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka...
1: Prostě Emička zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu, z roční přestávky.
0: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala a nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
1: v
0: Luhačovicích a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byl za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
1: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. To je těžké.
2: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo, proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
0: No, také jsem si kolikrát říkal, já vždycky říkám, ten Bambiček nás už víc nemohl potrestat.
1: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžeme naříkat.
0: A tak ona se potom dala jako ta vnučka.

0: na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
1: No co nebude dál? No. Tak Emička je s náma, no. Ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí no. do kroužku, ano. do kytary, ano. chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky, čili folklor zase.
2: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Emičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co, zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
0: Ano, ano.
1: Ona je ale pravnučka, čili,
2: pochopil jsem.
1: Maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
0: Já vždycky si říkám, kéž by jsem se dožila, já to říkám i jí, kéž by jsem se dožila, protože my ju máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kéž by jsem se tohoto všeckého dožila a byla a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
2: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
0: Dělá, protože mě to jako mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela. Říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všechno ošizená.
1: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
0: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, máš krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
2: Proč vy a ne vaše dcera?
1: No, dcera je sama.
0: Ona je rozvedená, ta starší.
1: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
0: Pět dětí, no.
1: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika sedmi rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
2: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
0: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili, že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
1: Byli jsme realisti.
0: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy, že ti to říkám.
3: Jo.
0: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila naspátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový. On jí všecko dovolí.
1: Skoro.
0: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něho. To třeba jako zvýhnu hlas.
2: Tak určitě byl i takový na vás.
0: No.
1: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnal? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži, říkám doteďka.
4: Nebo miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, no jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi. Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla si pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořalku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze spí váš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarja, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny ohlí, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dal do pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka. No. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotkyně, myslím, taky koupil jedenkrát. Jak on má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečenou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi Říkám, ježiš, já zítra máme tady tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tom Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Ale drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi.
5: Optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden
5: pomáhali
4: druhého.
5: Si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme to třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty a to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace, každého můžu doporučit. Ať se toho nebojí a jde zavčasu. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už, by jsme tady neseděli.
3: Mm. Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže tak.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si, měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. No, ale si to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty, já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: Třeba a všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty, já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, ale jestli bude sex nebo nebude, mně to jedno, hlavně když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl, taky něžný, ne, že mi to, to ne. On to má tak rád, tak jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit, takový je, že na mě jako netlačí, když ne, tak ne, když ano, tak ano, takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého. I tohle je třeba v tom stisku té ruky.
4: Ano, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec. Tady teď to nevím, jak jako to dá, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To já ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete ji?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníškovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky. Veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková-Flamíková a dvojsky v Podrazil neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten bloudí...
2: Josef Fritsch, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zásudek, to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla, no a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky s tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
1: Skutečného šitého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je?
7: A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
8: No a nebo jsme kokrhali.
9: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
10: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není. Není tam nic slyšet. Jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo v Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic. Ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu. Nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa. Přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si objedlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěřím.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou odpovídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak, dobře to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní.
2: A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil tím mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Malíř Jaroslav Kočenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat po Vltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat. Ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice, jen jako výborně. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor za války Ivan Osval
6: na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Se ozvalo, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František
7: Vlček. A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet, říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která

0: Potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
1: Výborně.
2: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
1: Herec a režisér Karel Pech.
3: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
0: Když čte.
4: To jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se věří, balíska, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
0: To je Silvestr.
5: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
1: A nakonec tam scenárista představili a uvedli Vladimír mě
5: do
1: Kalina.
5: Kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. A otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádlo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista, spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loopingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady, a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v Moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pí do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět. No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás celo určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá ale. Nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také webka, můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Takže pro začátek, já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je skladná. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se díváte.
1: No, já vidím ty malý lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený. A já teda můžu říct, že já pro to nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to v jídle, jo. Já nevěřím na nějaký sportování, prášky, injekce. Protože zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což už jsem skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No, no, ale pak jsem chytil stafylokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No a začal moje turné po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice svýský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo, no a mně se to usídlilo v krční páteři, no. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě operovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 funglnový titanový obratle, no, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo. Tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to rozejmují odkud, jo. Tak mládeži, je tady oběd, a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nazvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ... Já říkám, ta umělina, co dostávám na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No a věříte mi, že jsem od té doby dostával normální máslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže...
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, tak se udrží šílá linie. Tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu...
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalunda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat. No. Je to úplně jiná situace, no. Že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem. To je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který mě, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak potom to není taky, no.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte. A,
1: takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu prohlídat ani sousto, já nevím.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a živý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, parazity, podle toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko, Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde leda co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace, ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jeden z lidí, který ty výjimečné situace má za režním posádku. Jako fakt, jako špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň a když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: Mně to jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se holizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak jsem ju nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
0: tak rodinné na vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není to tak ono, je. To je
1: asi
0: pravda.
1: Tak.
0: Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování. Se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu.

si mě stává. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve než mě přijme svatý Petr u komise básníkům české země, chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

kartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku a

0: musíš při mě stát. Když při mě stát. On při mě stát.
1: Jaromír Nohavica, Mám je zvu na rtu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
2: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
1: Mm-hmm.
2: Tím začnu. No a teďka k tématu.
1: No.
2: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
1: Jo.
2: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak třeba je kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku,
1: mm-hmm.
2: takže jsem zhodil nějakých 6 kilo, jo.
1: Takže jste vynechal a sladké limonády. Dalo by se říct, jo.
2: No, já se vyhýbám matonkom.
1: Mm-hmm.
2: Kecám s tím Coca-Cola.
1: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
2: Jo, že to pítal cukru v podstatě.
1: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
2: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, mm-hmm. monterky a teď je dopnu.
1: Mm-hmm. No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
2: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
1: No tak jasná věc.
2: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
1: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě, nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
2: Tak ono je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, to mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurky, no a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
1: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
2: A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladký a pak si chci dát slaný, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže jsou to jako že opatrnější.
1: Ano, ano. A přemýšlíte třeba, Robert, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
2: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože je nezdravý, je to dokonce napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma.
1: Mm-hmm.
2: No a jako maso si dám, ale všecko s rozumem, já musím vždycky
1: mírně
2: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
1: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co si dáte, když je hlad. I. Nejenom když je chuť, jo?
2: Ano.
1: Dobře.
2: Jsem se chtěl... Jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
1: Dobře.
2: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino.
1: Mm-hmm.
2: Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
1: Děkujeme.
2: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může AI. Jo. A vždycky šílím, když se nemůžu dovolat, tam je vždycky, to je prostě AI. Ten, komu volá, ten neodpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
1: Jo.
2: A za to vy nemůžete.
1: Za to opravdu já nemohu. Ano, přesně tak. Děkuju za uznání.
2: Mějte hezky.
1: Taky, Roberte.
2: Všechny pozdravujte.
1: Hezký večer vám přeju a děkuju za návštěvu. Ano? Mějte se pěkně.
2: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
1: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jste? Umíte jíst střídmě? Umíte si to ohlídat?
1: No já? Tam to řeknu tak. Já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší výšku třeba postavu dost nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo
0: Pánečko.
1: Za těch 7-8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, sklubica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu
1: trojboj.
0: Říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst a dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo. Ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako,
0: jo, trochu.
1: Jakože jsou syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střídmostí, odbourat ten alkohol, ne
0: že
1: úplně.
0: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krásně. A všichni říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. Já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlí, to zase musím říct, že jo.
1: To stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak je chvilku předspaný a je to k ničemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou
0: ano,
1: kachnu,
0: ano.
1: Ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezda i v noci. Normálně já se zbudím v noci a dám si hoštičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
0: Jasně.
1: A chleba.
0: Ano.
1: A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech. Tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kůřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A jsem syn boží.
0: No dobře. Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte, jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
1: No, já jsem dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech všude.
0: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.

0: věci je jednoduché.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
1: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic je na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vám zdravím, Hituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A já teda bych řekla tomu nemám, já jako se nepředspávám, to první bylo špatně a tak nějak je třině. Jako dneska jsem měla brambory s tvarohem a kompot, no. Já se na něm pochutnám, abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvažím to toho moc, že to pro osobu.
0: Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra, tak to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napravo jsem se vodila, to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo spláchlo vodou.
1: Ty už to nedělám. Ale no, bylo mi těžko, no.
0: Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak...
0: Jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Přesně. Takže já jako teď se nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No, určitě. To víte, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: Ale říkám, radši dám přednost a tý koprovce příbuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko bez brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: Kaši, že jo, na to boko, takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nacpat. A Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer. Děkuju. Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jíst střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Uh-huh. To bylo tím, že jsme byli pracovně rozprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Uh-huh. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, uh-huh. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, uh-huh. a přestože jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu, kde dozelo, uh-huh. ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další vyřešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: Ne, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumějí, jak si střídně žít, třeba že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: myslím si, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no.
1: No. Mm-hmm. Ale já třeba já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: Když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazdňovala ledničku. A že sousedku, který bych to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdninu. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit no. Tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě odejítý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: Ano.
0: Popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd, v pátek dva. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí, no a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit, ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopyta? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Mějtěško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel typom z práce a vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si dám oběd nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu prostě, já bez zeleniny bych si...
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo,
1: anebo fazolový guláš s uzeným masem, tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, neudělám to. Ale jako, já když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Pokudce, no, tak asi udělám třeba volské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no, a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nacpete?
1: Určitě, protože já si udržuji, tak, no, udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě... Miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce segedin, který vařil mému šéf kuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Říkal, že lepší věc nejedl. No.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se gož, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil segedinský guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem tady si vylížu. Mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu neumí. No vidíte to, tak to je poklona tak jako hrom. To
1: byla velká potřeba, protože jsem svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já jsem šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí,
0: jo,
1: ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Protože já je miluju, Poláky, jako jo, já jezdím hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluju Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se bude něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně po asi milujou. Knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky, oni nemají ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlíky. Já jsem zkoušela, že bydlím od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jdu do Polska ke známým, tak nadělám doma knedlíky masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Polasi mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: To máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem z toho normálně sračku. Opravdu,
0: nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám to vděčná.
0: Budu ráda.
1: Jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Tuško, hodně vás zdravím.
0: Nápodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdraví.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v Jeseníku, kde pracují a v Javorníku prší,
0: aha, tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Poslední přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tučko, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím, zdravím i vás.
0: Děkuju, děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já se tiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to, velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9:30.
0: Uh-huh.
1: Výjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Nikdy nesnídám už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a výjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano,
1: jsem
0: ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně,
1: a
0: jasně.
1: A mě to tak se tělo chce. Já nejdeřím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy.
0: Hmm.
1: Já nepocituju hlad totiž.
0: Mm-hmm.
1: Nebo chuť.
0: Hmm.
1: Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařeno takové velké hrnec polivky.
0: Mm-hmm.
1: A tu jednoho teď jsem dojedla dýňovou polivku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerstvou. Vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala polívku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám v 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co směla na oběd v 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču.
0: Mm-hmm.
1: A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo.
0: Uh-huh.
1: A i tu polišku.
0: Uh-huh.
1: Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit.
0: Uh-huh.
1: A třeba příklad, nechodím kupovat chleba.
0: Uh-huh.
1: Ten si peču doma.
0: To vám závidím, že to umíte.
1: Chleba, A ten mé kamaráce taky ho upeču a on taky tak strašně chutná.
0: No je.
1: Tak si udělám dva bochníky. No a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho mám za dva dny presně.
0: To máte pravdu.
1: A mě to mrzí.
0: Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně, no.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám, takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem to tak s ním.
0: Ano, ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to je můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane,
1: tak
0: jo.
1: Tak se sádlem a já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc.
0: Mm-hmm.
1: A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dávám místo kaka. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvěží. Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
0: Takovou dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím. Protože to je jaký svažovat. Takže já to vařím v tom, v té vodě. A až to mám svařený, tak to si vždycky tak si naplní ty moje sklenice.
0: Takže to je a vaše taková večeře. Pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, a mě skandávají. Mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďkom slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
0: Jej.
1: Já jsem dělala tlačenku. Pán srdce říká, co těm dětskám dám domů.
0: Jo.
1: A tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkou je to. No panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak přeju,
1: ať... Sama si ho nedám, ale byla jsem pro děcka.
0: Jasně, jasně. Tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože ano. Za mladá jsme to dělává.
0: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat Eliško.
1: Takže já se stravuju tuškou.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se
0: dobrou noc.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teďkon té poslední paní, jaký ona má ten jídelníček. Já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo,
1: no,
0: jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, Já nevím, já ráno stanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďkom nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Jo,
1: takže nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký.

0: A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho, jsem pracoval, tak vím, jaké ti to jídlo bylo.
1: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
0: Pečené maso a já nevím co, to ištěžené, ale to jídlo bylo v jídlu vždycky. Mm-hmm. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
1: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
0: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Snažím se chodit, i když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
1: Jasně.
0: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní, tam ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navážit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa a to. Nebo ryby, rychle jsou ryby, jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
1: Tak znáte to, každý to má jinak.
0: No, já bych ji radši rozporcovala a dala si do mražáku a potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležité. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedla. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
1: Není to ideální, no.
0: V noci také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničko. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned snít, bo to prostě také je pustý.
1: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
0: Já vám taky.
1: Ať vám chutná, děkuji, samozřejmě.
0: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát. Tak
1: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix, tolik v našem vysílání a teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc
1: krát. Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenal flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No, ale já budu jenom pokračovat dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, kluč, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny.
0: Tak
1: maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na intru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela
0: kousek
1: buchty schovat, protože jinak všechno, a to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. A takový otesánky taky být na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedla.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě zůstalo tady ta životospráva, jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotně jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem Diorka prospala, ale já jsem přibrala už třetina.
0: Tak taky dieta v úvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že si můžete zkusit to i to.
1: A tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: To je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo?
1: To není problém. Odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Indro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: A zase příště v noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju,
2: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středeční čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dam, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterousi příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá a leda byle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopantan stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Ráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla, a když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí, a pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi od naproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám, dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím, náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho Dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným, jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley, mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, Takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi Tim Lacey, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek. Iciku.
4: Čanku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mužku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže? Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokinářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší než čekal.

0: říkala, vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy po koupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čeřily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely, Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo.
1: Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle.
2: Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek.
1: Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí.
2: Mě vlasy rostou strašně rychle.
1: Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám.
0: Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí.
1: Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Copak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy.
0: Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
1: Ještě drý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
0: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
3: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
0: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim.
1: Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
4: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny, souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime.
0: Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
1: No, není perfektní, Jime. Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
0: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape,
3: založil si ruce za hlavu a usmíval se.
4: Víš co, Delo, řekl, odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.